0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: This is Metal Switch Up. Switch Up. Switch Up.
1: Hit Radio Faktor.

0: Rádio Faktor.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: Rádio Faktor.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

ten se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Faktor.

0: Jižní Čechy mají svoje rádio. Díky, že ho posloucháš. Hit Radio Faktor. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.

0: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 poslanců, v drtivé většině z opozice. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdsko-arábském Tabuku, poté co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. No a čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. A teď jdeme do regionu.
1: Azylový dům pro muže v Budějcích čeká stěhování. Město zahájí rekonstrukci objektu na okružní, kam se zařízení přesune z Rýgrovky. První etapa vyjde na více než 100 milionů a vznikne tu noclehárna, nízkoprahové denní centrum, ambulance i kanceláře. Současný azylák nabízí 25 lůžek, nová kapacita má být vyšší. Hotovo bude zhruba za rok. Nakonec ještě počasí, dneska žádná změna, hránuje to na Kulicha, odpoledne na triko s krátkým rukávem, čeká nás skoro jasno a teploty i na 25 stupních.
2: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmínem. Snídaně šampionů.
1: No a samozřejmě vám přejeme krásné ránko, 6:03, tady jsme my dva, čau Jasmin.
2: Čau Michale, krásný čtvrtek 1. října.
1: 1. října vlastně
2: no
1: už,
2: jo.
1: Dneska už můžeme tankovat, že jo, dneska už ty ceny paliv, my se na to těšíme, že jo, od té doby, co teda řekli, že to dají dolů, hele, kolik ušetříme na nádrži, 100, to bude prýmá. Tak pojďme na hity Pitbull, Mark Anthony, tím startuje čtvrteční snídaně, tak krásné ránko.
0: Hit Radio Factor.

0: Pitbull, Mark Anthony, tohle je Hit Radio v 6.07. Krásné ráno vám všem, kdo jste si nás naladil. Mně tak trošku přijde, že my tady ve studiu soutěžíme, kdo toho naspí míň tenhle týden. Jo? Musíme teda říct, Jasmin, ty jsi spala na dnešek, nebo?
1: Mám-li to rozebírat, tak a nechci se chlubit, protože to je naprosto strašný. Předevčírem jsem spala hodinu, včera dvě a dneska vůbec, protože jsem byla na Benovi, Kristováovi.
0: No ty jsi tam hlavně byla podruhý, že jo? Tak jako ano. Takhle jít na něco dvakrát znamená, že to bylo asi fakt dobrý, ale vypadáš docela v pohodě. Já jsem druhou noc spal dvě hodiny po sobě. Já jsem byl včera na firmní akci a člověče, já tam našel svůj les, jen tak pro zajímavost, jo.
1: Nějaký blbečkův, nebo co tam mají?
0: Ne, byl tam les, člověče, já to mám tady na fotce. A ten les se jmenuje Pičulín. Jo, a já jsem to dal na Instagram, když tak můžete se podívat opravdu, že tam ten les je. A říkám si, jo, jak to asi vzniklo tady ten název, jo. A psali mi právě lidi, protože já jsem nevěděl, že máš svůj les. Říkám, no tak jasně. No tak nás by zajímalo, jak krásně jste se vyspali. Na kolik byste tomu dali procent? Protože mě teda ukazují hodinky po předchozí noci 20% very low sleep score.
1: Já bych dala cokoliv za very low sleep score aktuálně. Nicméně vy nám pojďte dát vědět, čeká nás minuta šampionů. Chceme znát klasicky věci. Jak se jmenujete, odkud jste a na kolik procent jste se teda dneska vyspinkali podle
0: Takže
1: vás?
0: Dáme procenta, jo? No tak schválně, kolik procent teda, na kolik procent jste se vyspinkali? 777-937-777, za chvíli startuje minuta šampionů. Můžete nám to sem hodit SMS-kou nebo přes WhatsApp. No a my vám nabízíme další parádní hity. Tohle je Alvaro Soler Animal. Hezké ránko.

0: Soler. Za malou chvíli 6:45 dáváte si čtvrteční Hit Rádio. Začíná minuta šampionů a ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, co je.
1: Nic, a na kolik, jak ti to jde hezky.
0: A na kolik procent jste se vyspali, tak startujeme teď.
1: I v čas Prahy dneska tak 45% a kafíčko to prejistí.
0: Katka Rabí, 100 ze 100, s nejchlapem se vždy spí nejlépe.
1: Oh. Michal Praha, 10%, probudil se 2 minuty před budíkem.
0: Martin Benešov, 50%, takovej průměr.
1: Lucie Bruntál, obdivuji vás lidičky a nespat takhle jako vy, tak jsem na všechny protivná, vždy musí být aspoň 7 hodin.
0: No to my jsme, když se vypne mikrofon. Pavel Ostrava, co je to spánek, to se maže na chleba.
1: Petr Příseky, u světle nad Sázavou, dobré ráno, vyšpal jsem se cca na 1%, takže za sebou tahám nohy a pak tělo.
0: Adela Kravaře, vyspinkala jsem se na 59%, posnídám a dobiju na 89%.
1: Iva Šluknov, 24%, spánek cca 2,5 hodiny.
0: Verče Dobronice, spánek na 100%, za mě 6 hodin dostačující.
1: Katka Dolní Město, jede z noční a prý čert nikdy nespí. Mhm. Tak jo, to jsme na tom dost podobně s spoustou
0: no,
1: z vás.
0: No vypadá to, že taky moc nespíte a proč nechrápete?
2: Přesně.
0: Přesně. Ježišmarja, tak pojďme na hity. Co by nás mohlo probrat? Tohle určitě. New Religion, Bebe Rexha a Faithless. Taková parádní reinkarnace ve čtvrtek ráno. 6 hodin, 13 minut. Tak dobré ráno všem.

0: Dobré ránko, šampioni, Imagine Dragons, 6 hodin, 20 minut a je to tady. Je to tady záchranná brzda, která nás všechny spasí, je 1. říjen a je tady zastropování paliv.
1: Ole, ole!
0: Od dnešní půlnoci už je maximální cena benzínu 46 korun 14 haléřů a nafty 48,72 haléřů za litr. Nejzajímavější je to samozřejmě u nafty a taky u dražších pump, hlavně okolo dálnic. Ale takhle, já si říkám, co nezaplatíme tady na tom teda litru, jo, co nás jako ušetří, tak to zaplatíme zase jinde, takže...
1: Takhle, budou volby, tak doufejme, že nová vláda bude zastropovat víc věcí, zastropovávat třeba nájmy, takovýhle věci. To by se hodilo zase.
0: To bylo fajn.
1: Ale nafta taky dobrý.
0: Nicméně, já jsem teda tuhle hru prohrál. Já jsem říkal, vlastně, když jsme se o tom bavili na začátku týdne, že budeme tankovat ve čtvrtek, hromadně teda, jo, že hladový oko vydrží. No a člověče, já jsem včera jel do toho Nového Města na Moravě a tankoval jsem.
1: Káže vodu, pije víno.
0: Počkej, tankoval jsem a vzal jsem plnou. Já ti říkám být nezadaný a mít seznamku, tak si to dám době. Hele, a dal bych si tam Michal Knejp, že jo, 35 let a tankuju plnou. Já ti říkám, hele, kočky, ty by odpadávaly. Co je víc? Za malou chvíli muzika, rehab i na DJ Seš. No a samozřejmě vy, kdo nás hladíte na cestách a třeba se chystáte dneska natankovat, tak vám řekneme, jak to vypadá na silnicích. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu.
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
8: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: S mým hlasem mi pomohla AI.
13: Puf, puf, mňau.
12: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
14: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
15: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
14: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
15: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
14: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
16: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na nehodu na Svitavsku. Stala se u obce Bystré, kde havarovalo nákladní auto, skončilo mimo vozovku. A velký pozor taky na Liberecku. Mezi Jabloným v Podještědí a Libercem jede auto, které nebezpečně kličkuje. Tak s tím dopředu počítejte.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od dobrépneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. dobrépneu.cz.
2: Hit Radio Faktor.

0: úsměv. Nechci ho znova pustit, už ne.
1: Teda musím říct, že jsem úplně načatej z toho songu.
0: Já to miluji.
1: Geniální, miluju. Eva Farná, Perpetuum Mobile, Hit Radio 6.32. Co pro nás má David?
2: Ranní update.
3: Je 6:30, hezké ráno, máme nový trend v luxusu. Luxusní kabelky podražily natolik, že se zákazníci obracejí více k luxusním botám. Spíše než utratit 6 000 dolarů, tedy 129 000 korun za kabelku, se rozhodují pořídit si boty za 1 000 dolarů. Ty se stávají novým typem zboží, jehož koupí zákazníci vstupují do světa dané značky. Vědci vytvořili povrchovou úpravu látky, která dokáže odstranit mastnotu, skvrny, bakterie i některé houby pouhým opláchnutím vodou, bez pracího prostředku a bez klasického pracího cyklu. Podle studie by technologie mohla snížit spotřebu vody, elektřiny a času při praní asi o 82%. No a hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi dostane od univerzity v Buenos Aires čestný doktorát. Převezme ho 6. října před přípravným zápasem proti Beninu, ve kterém se rozloučí s reprezentační kariérou.
1: Stejně co, jako moc mu není a sekne s tím, já o něm mám stejně jako strach. Musím si služenky, že aby to všechno poplatil, když teďka pověsil fotbal na hřebík. Zajímalo, jak dlouho byste si mohli dovolit nepracovat, kdybyste právě dneska skončili v práci. Já si říkám, že už večer bych šel prolistovat jobs, možná ještě dopoledne. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, tohle je srdcovka, to jsme vybrali my dva, tak se nad vás to po ránu zabaví. Jirka Pelnař, ten vám hraje srdcovky mezi 12. a 13. Je jich 5 a 1 vybíráte vy, tak pojďme na to.

0: 6 hodin 40 minut. Tohle je song fotbalového mistrovství roku a to je taky strašný. Kolik byste tipnuli? Kolik byste tipnula ty, Jasmin? Rok? Jaký je tohle rok?
1: Jaký je to rok?
0: Fotbalový mistrovství.
1: Je. Yeah. Vaka Vaka, kdy se hrálo tam, jo?
0: Jo. Tak. Prostě z jakého té roku? Mě to přišlo totiž úplně neuvěřitelný, jo?
1: Tak já si myslím, že je to 2012 nebo 11.
0: Nekecej, 2010 to je. Tak pokud jste typovali i ve 2010, tak jste dobrý. Já bych řekl, že to je třeba 2015-16, to je to teda mnohem starší. Shakira, Vaka Vaka, tohle je čtvrteční Hit Radio a my vám přejeme krásné čtvrteční ránko, šampioni.
1: 6 hodin 41 minut k tomu a to si říkám, nepočkej, to si říkám, že je ideální čas tam poslat nějakou kávičku, protože si myslím, že třeba do takové 9. hodiny raní bychom neměli dělat žádný vážný jako rozhodnutí nebo povídání si s kolegama
0: jako, že
1: bez
0: nebudeme
1: kávy.
0: Se pouštět do žádných větších akcí, si chtěla říct, že jo?
1: Přesně tak. Dneska k tomu máme oficiální důvod, protože je Mezinárodní den kávy.
0: No a to je zajímavý. Já teda musím říct, že vždycky, když jsem poslouchala rádio a moderátor se začal bavit o kafi, tak mě i hned takhle naskočila ta vůně, protože to si představíš, vůni kávy. A normálně mě to donutilo opravdu zastavit na pumpě a to kafe si dát, jo. Takže myslím si, že jsme vás trošku nakazili, vás minimálně, kdo nás posloucháte na cestách, nebo kdo jste doma a třeba si říkáte, jestli si to kafčo před odchodem do práce dát nebo ne.
1: No dát, je to černý, horký, zlato a dneska doporučeně.
0: A kdo jste v kanclu, taky byste tam jedno lupli, co? A nás poslouchá náš šéf u něj v kanclu a já si říkám, že by se mohl stát zázrak, mohl by se stát zázrak a mohl by nám tady přistát kafičko. Míšo, jestli nás slyšíš, jo? Tak jestli jste dostali chuť na kafe, chápeme, máme to úplně stejně, dejte si i za nás třeba, pokud nám teda Michal nedonese. Huntrix Golden, další hity za malou chvíli a přehodíme ji dopravu. Hezký ránko.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
4: Freshness. Our focus.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
10: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na dálnici D10 opatrně na kilometru 41 ve směru do Prahy, kde havarovalo nákladní vozidlo. Máme informaci, že silnice je průjezdná, ale pouze přes staveniště, tak s tím dopředu počítejte a projíždějte tam určitě se zvýšenou opatrností.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Tohle jsou Coldplay a tohle je čtvrteční snídaně šampionů. 6:54, dobré ráno. A je to tady žebříček toho, kde se v Česku žije nejlépe. Kdybyste řekli, že je třeba taková Praha, tak no to tak je na devítce.
1: Počkej, když se říká v Praze se žije blaze.
0: No, to se jenom říká, ale Brno to je ještě dál a skutečnými vítězi jsou místa, kde máte blízko do přírody, ale zároveň nemusíte jít pro rohlíky 10 kilometrů.
1: Já na to koukám. Máme seznam. První 4 místa, 4. místo Olomouc, pak tady vidím 3. místo Žamberk,
0: jasně.
1: 2. místo Luhačovice a 1. místo
0: Turnov. Mm-hmm. Ne Trutnov, Turnov, to se často plete. Takže Turnov na prvním místě, no tak my tam gratulujeme, nicméně taky stojí za to se podívat na úplně druhou stranu toho žebříčku, tak máme tady poslední místo, Horšovský Týn, Bílina, Podbořany, Havířov, Krnov, Louny, Litvínov, Teplice, Karviná, Chomutov. Tak tohle jsou města na konci. Já si říkám, proč?
1: A
0: kdo to sestavuje? Já mám ty města rád. Já mám třeba ke Krnovu jako dost jako dobrý vztah, tam tu je moje dívka. Jo. Takže vlastně si říkám, proč? Jako, tam rostou hezký lidi. To je bomba, ne? Tak vy, kdo jste tady z toho seznamu? Kdo jste z toho seznamu na konci? Hele, to je jedno, my vás máme rádi. Tak proč mám ten pocit? Jak se říká, všude dobře, doma nejlíp, že jo? Každý se bude obhajovat to svoje město. Tak my vás do všech měst České republice od Aše až po Jablunkov zdravíme a posíláme hity. Tohle jsou Miraj, Oči, Night Radio do 7 a pak vám dáme další zprávy. Hezký ráno.

0: zas. Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou Vervu Diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.

0: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někde i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někde se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů Celsia. Příkladem je třeba Rokycká slač na Šumavě. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48 korun 70 haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korun na 14 haléřů za litr. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví zejména u dálničních čerpacích stanic. No a hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk doma. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a Foutu aréně se mu dlouho době nedaří. A koukneme do našeho regionu.
4: Bydlíme tedy sem, takové je moto letošního dne architektury, do kterého se zapojí i Písek. Od 3 odpoledne se můžeme vydat na komentovanou procházku po nejstarším panelovém sídlišti ve městě doktorky Milady Horákové. Městská architektka představí jeho historii, chystanou revitalizaci a ukáže místa, která čekají budoucí úpravy z trasy před restaurací Olympie. A procházce po městě bude přát i dnešní počasí, vydrží s námi po celý den skoro jasno a během odpoledne v maximech naměříme i 25.
5: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugatovnik.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
6: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Ahoj, dobrý ranko.
8: Krásný čtvrtek vám všem.
9: Snídaně šampionů.
7: Já se musím přiznat, Jasmin, já mám trochu strach tady celý ráno.
8: Jak to?
7: Jak jsme toho moc nenaspali, tak já se bojím mačkat tady ty tlačítka.
8: Já se bojím otvírat pusu.
7: No, jasně, no. Takhle, kdyby vám přišlo občas, že třeba pauza, ticho, mezera, tak to není chyba, jenom já to musím nejdřív zpracovat v hlavě a vymyslet si, co zmáčknu. Je to takový jako pocit, jako když vás někdo vezme lopatou po hlavě. Tak krásné ráno vám přejeme. Rose, Bruno Mars a Paté, tím pokračujeme. A počkej,
8: jo, tohle,
7: tady.
8: Ano.
7: Hit

0: Aha, aha. Rosé, Bruno Mars a Paté, 6 minut po 7. Dobré ránečko. Topit či netopit, to je otázka, to je, oč tu běží, začal říjen právě dnes a spousta z nás už topí, tak by mě zajímalo, jestli už topíte, topíte, že jo?
1: My? No rozhodně ne, vy jo.
0: No jasně.
1: Ne.
0: Nebo takhle, my to úplně neovlivňujeme, ono se to nějak nastavuje podle okolní teploty a samozřejmě v noci, jak už ty teploty nejsou úplně vysoký, tak se to topení spouští. Ale nemusím se přiznávat tomu, ale my trošku topíme pánu bohu do oken, protože máme pořád ještě ventilačku. Ještě není taková zima přes noc, jo, aby tam byl čerstvý vzduch, ale samozřejmě pak, až bude mrznout, tak to asi rád zavřu to okno.
1: My máme starý plynový topení, který vždycky musí Kuba, můj přítel, potom půl roce zase tam zapnout. A ono to dělá strašný hluk jako a zároveň smrad. A teďka je Kuba pryč, takže já to zapínat nechci, tudíž tam mrznu, ale i tak my začínáme topit třeba až v listopadu.
0: To je hrozný, co ta doba dneska. Jak si prostě stěžuješ na to, že ty já... Já prostě musím vstát a jít tomu termostatu a zmáčknout to.
1: Ne, tam vem je si, to složitější.
0: Si, jak to bylo, ale jak to bylo dřív, že jo? To jsi musela prostě normálně naštípat dříví, nebo uhlí, já si pamatuju babička, jo? A tak počkej, já teda nejsem úplně extrémně zimovřivý, protože já jsem byl zvyklý právě od babičky. Když jsem u ní bydlel na intru, nebo místo intru, tak jsem se každý ráno sprchoval v koupelně, kde bylo třeba 12 stupňů, jako v zimě, jo? Takže nic moc a samozřejmě, když tam byla taková kosa a dal jsem si horkou vodu, tak pak nebylo vidět na centimetr. Takže já jsem jakoby v pohodě, ale taková ideální teplota za mě doma, já jsem v klidu třeba s 18-19 stupňů v zimě.
1: Za mě taky dobrý, tahle ta teplota, my se tam vždycky hádáme zase s přítelem, protože ten by furt topil, to je jak náš David, jo? Ten tady teďka není, takže my jsme v klidu teď.
0: To jsem chtěl říct a on už teda změnil destinaci, on byl v Japonsku na svatební cestě a psal nám dneska ráno, že už je na Havaji a tam je to finito, jo? A tam prostě bude teplíčko a on se sem vrátí a ježiš, tady bude zase přetopíno, pane bože. No tak jaká je ta ideální teplota za vás, kdo nás posloucháte a topíte?
1: Dejte nám to vědět, 777-937-777, tak zní číslo k nám.
0: Můžete nám to nahrát na WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to sem pinkněte klasické SMS-kou. Od nás pro vás další hity. Tohle je Medana. Hang up, 7 hodin, 8 minut, krásné ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity Linkin Park Lost na Hit Rádiu ve 7:45. Dobré ráno. Tak co, topíte? Nebo netopíte? A jaká je za vás ta ideální teplota? My jsme se to o tom tady bavili ve studiu. U nás doma už se topení spouští na noc a u Jasmínu tam se netopí.
1: Tam až v listopadu.
0: Tam nezaplatili účet, tam se netopí.
1: No, dobré ránko, já v bytě topení vůbec nemám. V obýváku mívám zimně 15 stupňů, v kuchyni bylo loni už 5. Jídlo mám venku na parapetu, ledničku vypínám, před spaním si zatopím přímotopem na 18 a je to skvělé teplíčko. Ráno je zase 15, tak znovu zatopím přímotopem a jdu se sprchovat do koupelny, kde je 10 až 12 stupňů. Tak ty bláho, tohle, to už je velká otužovačka.
0: Pojďme taky na další zprávu. Píše Zdeňka, bydlela jsem první rok sama a šetřila na topení, protože jsem nevěděla, kolik si mohu dovolit protopit. Vraceli mi 12 000 korun, od té doby mi přítel k mé nelibosti přitápí, jinak by zmrznul v mých 19 stupních. To jsem říkal, že za mě je taková ideální teplota.
1: David Brna píše, ránko týme, já jsem jak Michal, jelikož mám studený odchov od dob, kdy jsem po maturitě bydlel u babičky na starém baráku, kde se topení zapínalo celkem pozdě na podzim a jen na pár hodin ráno a pak pár hodin večer. 20 stupňů v baráku přes zimu je luxus. Ještě zatím netopíme.
0: Davide z Brna, ty jsi můj člověk. No tak u babičky se netopilo přes noc, ona vždycky musela vstát a zatopit, takže tam byla totální klendra, jako všude ráno. Takže, ale zase to člověka probralo po ránu, tohle vstávání. Píše taky Eva, my máme byt 0 plus nic, dvě okna na západ, to nevyvětráš, nevychladíš, ale na teploty léto 27 a zima 25 jsme si zvykli a náš ježek bělobřichý si taky nestěžuje, miluje teplíčko, takže náš David tady je vlastně ježek bělobřichý.
1: No ten se vrátí hodně opálený, ale můžeme mu tak říkat.
0: Mě to taky připomnělo, jak se tady bavíme o tady těch věcech, tak samozřejmě mrazíka.
2: Ruce i nohy mě mrznou!
0: To je pro vás, kdo jste teda zimovřivý. A já jsem člověče tady úplně jako mimo téma, jo. Já jsem tady hledal v systému něco, co se týká mrazíka a já jsem našel tohle, schválně jestli si vzpomenete, jo. Rok 2000, nevím kolik, asi nula. Strašná pecka.
1: Sevenger. Ty kráso.
0: Můžeme vám slíbit, že já bych se to hrál v zimě, až bude opravdová zima, ať vás s tím teďka neotravujem, ale tohle, páne bože, to jsou vzpomínky se na základku ještě tohle. DJ Company versus FM Factory Mrazík. No tak jo. Tak nás budete prostě muset poslouchat do zimy, no. Budete to muset vydržet, aby jsme se tohle dali celý. Pojďme na to, na co jsme zvyklí, co máme rádi. Spíš, co se hodí ke čtvrtečnímu ránu. A to jsou B.O.B. Airplanes 717. Díky za vaše zprávy, krásné ráno, šampioni.

0: Airplanes. 7.19 na Hit Radio. Co je v plánu dál? Songy skvělý, třeba tohle. Last Friday Night, Katy Perry. Taky Činasky, Kapradí, no a chvíle po půl osmí, to je za nějakých 10 minut. I rychlá pětka, máme pro vás další voucher na 5000 korun na nákup sportovního oblečení, tak zůstaňte s námi. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách, bude doprava.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Jupí, den zvířat je tu!
7: Jo, a kde?
6: V Zoo Hluboká.
7: A kdy?
6: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. Zoohluboká.cz.
8: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
9: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
12: Tak teď je ten správný čas.
11: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
12: Nejvyšší výkupní ceny.
11: Peníze i hned na ruku.
12: Vše vyřídíme za vás.
11: Přebereme záruky.
12: Nabízíme i možnost protiúčtu.
11: Přijeďte.
12: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
11: Tým Autocentra Davokár.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K vážné nehodě došlo dnes ráno v Třebíči, opatrně v Jelínkově ulici u křižovatky s Velkomoravskou, kde osobní auto srazilo chodce. A pozor si dávejte taky na dálnici D10 km 39. Ve směru na Prahu se řeší nehoda nákladního vozidla.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od dobrepneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. dobrepneu.cz.
2: Hit Radio Faktor.

0: 8. si dáváte čtvrteční Hitradio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal Jasmin a taky David, ten pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, vědci vyvíjejí chytrý štítek na obalech hotových jídel. Jakmile se v balení začnou objevovat látky vznikající při kažení, štítek změní barvu a člověk tak nemusí hádat podle data spotřeby, jestli je jídlo ještě v pořádku. Prototyp už představili. 18-letý mladík přišel v Německu o řidičský průkaz necelé 3 hodiny poté, co se stal plnoletým a směl tak usednout za volant sám, bez dozoru jiné oprávněné osoby. Příliš rychlou noční jízdou způsobil dopravní nehodu, při níž se zranilo 5 lidí. Tak tomu se říká absolutní rekord. No a útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. I proti Dánsku měl být znovu na lavičce. Poté řekl, že až přijde čas, všem sdělí pravdu.
0: Souvici, co? Mně se podařila teda sehnat nahrávka přímo z hřiště, co tam vyřvával Ronaldo. Fakt no.
3: Já odcházím! Já odcházím!
0: No nic, pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o voucher za 5 000 korun do Citizen.
4: Kdo neznáte, tak Citizen je český kvalitní oblečení, ideální do takzvaný městský džungle, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Dáme song, jednou z vás vybereme, voláme zpátky a jdeme na to. Teďka to a John, hezké ráno.

0: A vždycky, když to slyším, tak se připadáme k tomu klipu, jestli jste viděli, jak tam hodí tou hlavou. Kato a John, Turn the Lights Off. Hit Radio 7.37.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku, pět rychlých otázek. A dneska, respektive celý tento týden, za ně můžete získat za správné odpovědi voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení v Citizen.
2: Tak s kým dneska budeme soutěžit? Koho máme na drátě?
0: S námi na drátě je Tamara. Hezké ráno, Tamaro.
3: Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Do Hranic, jak máte v Hranicích? Taky už tam byly zámozol sluníčko.
3: Krásně slunečno, je to krásný podzimní den, takže...
0: Takže to vypadá to, že i na Hranicích budete mít krásně. A na Hranicích prosím, s jakým státem teda?
3: To jsou Hranice na Moravě.
0: Já vím, já jsem se snažil jenom o trapný for. Tak Tamaro... Tamaro, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít v ženské kabelce.
3: Rtěnka, kapesníky, klíče.
2: Jsme tam. Obrousky. Dobrý, je to tam.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, kolik měsíců má 1 rok?
3: 12.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Je Ostrava v Čechách nebo na Moravě?
3: Morava.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, 7x7 je kolik?
3: 49.
0: Jasně. A pětka?
2: Soutěžíš právě teďka o voucher na jídlo nebo na oblečení?
3: Je to oblečení.
0: A ty se vyfikneš. Tamaro, je to tvoje... Gratulujeme, voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen, je to tvoje, není zač. A já tady celou soutěž přemýšlím o tom, prosím tě, jak je zdrobnělina ke jménu Tamara, protože Tamara je docela tvrdý jméno, jak ti říkají zdrobněle?
3: Já tam slyším v pozadí hezkou zdrobnělinu, takže souhlasím, nebo třeba Taminka.
2: Taminka je hezký,
0: Tamarka, Taminka, tak Taminko. Zdravíme do Hranic a gratulujeme.
3: Díky moc, hezký den.
0: Hezký den, ahoj. Poslední voucher od Citizen za 5000 korun, zítra v rychlé pětce.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Hit Radio za 2 minuty, 7:45.
1: Řeším doma záhadu a za chviličku po vás budu chtít upřímnou odpověď, protože mě se doma ztratil jeden spotřebič. Vůbec mi to nepřijde normální situace, já jsem zvyklá, že ponožky v pračce se ztratí, něco se stane, ale to, co se stalo mně, to nebudete věřit.
0: Počkejte, to,

0: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážnou nehodu připomínám na dálnici D10. Pozor na kilometru 39 ve směru na Prahu, kde havarovalo nákladní auto. Bude nutné ho vyprostit. No a pozor taky na trase ze Strakonic směrem na České Budějovice. U odbočky na Jinín srazil osobák srnku.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle era je 7.53, where is my husband? A Jasmin se ptá, where is, no řekni to.
1: Where is můj vysavač, pane bože? Ne, opravdu, já jsem tady říkala, že asi se vám doma už někdy něco ztratilo, nějaký fusky v pračce a podobně, ale já jsem včera přišla domů a tam nebyl vysavač. A já jsem zvyklá, že v té dokovací stanici se někdy prostě neobjeví, někde se třeba zasekne, většinou bejvá pod postelí, ale já vám říkám, že já jsem prohledala úplně všechno, každou škvírku, každý zákoutí našeho bytu a ten vysavač není nikde.
0: No, ty jsi to psala do společné skupiny, já nevím, kolik bylo v noci, asi půlnoc, a já jsem byla tý Moravě a říkám si, my se ho nepotkám někde na dálnici, protože to jsme nedávno tady řešili, že někomu někde v zahraničí právě ujel robotický vysavač na dálnici a tam ho naháněla policie. Tak si říkám, že uvidím, jak to bude vypadat, tak se budu po té D1 vracet. Říkám si, tak to bude auto, kamion, autobus, Jasmíny vysavač, kamion, auto, takže ho když tak vezmu, nepotkal.
1: Možná tam jako může být na té cestě, protože můj Kuba, ten je pryč, že jo, ve Španělsku, tak možná se vydal za ním, kdo ví, každopádně...
0: Jako za páničkem.
1: No, ne, on ho opravdu umí ovládat na... No jo, on ho umí ovládat na dálku, tak jestli mi to neudělal...
0: právě zeptat, jako, jestli si ho nemůžete přivolat apkou normálně.
1: No, musíš znát nějaký heslo k tomu, který zná Kuba, a já když jsem doma sama, tak to dělat nebudu.
0: No tak ten pěkný idiot teda.
1: Kuba?
0: Co?
1: Kuba?
0: Ten vysavač.
1: Dobrý.
0: To bych si nedo...
1: No, já
0: David Guetta, tady jsme Stones and I, Gone, Gone, Gone, do 8 tady na Hit Rádiu. Hezký ráno.

0: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v pondělí fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Chcete mít zelí podle svého? V krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25 stupňům Celsia. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohled. Životní minimum se ode dneška zvyšuje na 5,5 tisíce korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny nebo nezabavitelné minimum dlužníků. No a na start nové sezóny nebude český brankář Daniel Vladař vzpomínat v dobrém. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli 0-7. V zápase před domácím publikem na něj letělo celkem 38 střel. A jdeme do regionu.
11: Azylový dům pro muže v Budějcích čeká stěhování. Město zahájí rekonstrukci objektu na okružní, kam se zařízení přesune z Rýgrovky. První etapa vyjde na více než 100 milionů a vznikne tu noclehárna, nízkoprahové denní centrum, ambulance i kanceláře. Současný azylák nabízí 25 lůžek, nová kapacita má být vyšší. Hotovo bude zhruba za rok. Nakonec ještě počasí, dneska žádná změna, hránuje to na Kulicha, odpoledne na triko s krátkým rukávem, čeká nás a skoro jasno a teploty i na 25 stupních.
12: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
16: Čauky mňouky, hezký ráno.
17: Krásný čtvrtek.
18: Snídaně šampionů.
16: Dvě minutky po osmé, přejeme hezké ráno. Jsme s vámi my dva, Michal, Jasmin. A jsme hlavně moc rádi, že vy jste tady. Písničky nachystaný, DJ Antoine. The Beat Shakers, Mašery, tím pokračujeme.
19: Hit Radio Factor.

0: Toto and the Beat Shakers, Mašerí. Pět minut po osmé vám přejeme hezké ráno, posloucháte Hit Radio a nás by zajímalo, kolik dětí jste chtěli versus kolik jich máte, protože podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než by si přálo.
1: Ty máš kolik dětí?
0: Kolik? Dobrá otázka. Dobrá otázka.
1: Tak víme teda o jednom nebo o kolika? Víme.
0: Tak jedno svoje a jedno nesvoje.
1: Jo,
0: tak,
1: dobrý.
0: Ty máš kolik dětí?
1: Já zatím nemám žádný. Ale vlastně, nebo ne vlastně, ale moje rodina to má tak, že vždycky táta je ze tří sourozenců, mamka je ze tří sourozenců, my jsme tři sourozenci, takže jsem si říkala vždycky, že bych taky chtěla jako mít tři děti, ale když už jako vím, co to všechno obnáší, tak mi asi stačí jedno, no.
0: Jak říkal Marshall Hawaii Meteor Mother, že zpátky budeme počítat na jeho malých prstíčkách, no, takže já nevím... Ona to je takový, asi podle mě standard, dvě, tři děti. Dvě, tři děti.
1: To je standard?
0: Si myslím, ne?
1: Tak ty jedno, dvě je standard.
0: Fakt?
1: Podle mě.
0: Myslíš?
1: No.
0: Já nevím, no.
1: Když tak se kouknu kolem teda.
0: Asi to, takže a ty jsi říkala, že bys chtěla kolik teda? Klapsbovou jedenáctku, nebo jak teda to bude? Co?
1: Jen to ne, jen to ne.
0: To pak tady budeš 11 let chybět, 12 let. A kde je ta Jasmin, jak se bude David ptát, ne, tady David v důchodu se mnou a David, a kde je ta Jasmin? A ona má asi 11. dítě.
1: Ona zase rodí.
0: Ona zase rodí.
1: No nicméně, jak to máte vy, kolik jste chtěli dětí, kdo už je máte a kolik jich teda máte ve skutečnosti?
0: Máte. Tak to nás zajímá, jestli teda tady ta zpráva o rodině v České republice, kde má třetina z nás méně potomků, než by si přálo, je opravdu správná.
1: Pravdivá.
0: Pravdivá, tak. Napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777-937-777 a nebo nám to na ten WhatsApp nahrajte jako hlasovou zprávu. Tak těšíme se na to a já se těším, až zahraju tenhle song, protože tohle je úplná novinka v playlistu Hit Radia. Let's go. To je taky nová Miley Cyrus. Vyšlo to asi dva týdny zpátky.
1: Takže ne Miley Cyrus, ale Miley. Ona se vzdala toho jména druhýho.
0: Teď my to máme, ježiš, no. Vy kdo to uvidíte v rádiu na displeji. V RDS, to je špatně, tam má být jenom Miley, když se no. Přeměnovala, že jo. Nicméně, ten název je teda, myslím si, prima pro moderátory v neanglofonních rádích, jo. Protože je to bass je v pohodě, ale je to bass persuades. Jo, jako basa přesvědčuje.
1: Persuade.
0: Takhle, ta basa v tomhle songu je teda hodně řezavá. Mě to přesvědčilo, tak uvidíte, co vás. Na Hit Radio, Miley, bass, jo. Tak. Let's go.

0: Čtvrt na devět, za jednu minutu tohle je Hit Radio a snídaně šampionů. Podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než bychom si přáli. Tak kolik máte dětí a kolik jste dětí chtěli? Tak zněla otázka.
1: Moňa píše, že zdraví a že chtěla děti tři, má ale jedno, i když v pubertě vydala dcera za tři.
0: To se bojím.
1: No?
0: To se hodně bojím. Zbroják. Eva z Prahy píše, chtěla jsem dvě, ale osud chtěl něco jiného a nemám ani jedno. Mám ale úžasnou fenku Amálku, tak to bych za nic na světě nedala.
1: Tak to někdy je.
0: Jasně, tak super. Zuzka posílá hlasovku a já to musím někde tady najít. Zuzka hlasovka. Tady je Zuzka.
2: Takže čauky Zuzka.
0: Jo. Asi od začátku bych to mohl pustit.
2: Ahojky, tak já mám dvě děti, vždycky jsem chtěla dvě děti. Mám holčičku a kluka, to jsem taky vždycky chtěla. A víc už ne. Víc už ne, protože dneska je doba, kdy prostě občas mají lidi hodně, hodně dětí, málo peněz a pak mi je z toho smutno, že člověk si dělá děti, přitom prostě nemá na to a je rád, že se užijí vlastně sama, takže já mám dvě děti a úplně moc mi to stačí. Takže čauky Zuzka.
1: Zuzi, děkujem za hlasovku. Zdravím, já jsem ze šesti dětí, mamka se činila. Já sama vždy chtěla dvě až tři děti, ale mám jen jedno a myslím si, že na dnešní dobu to stačí. Ráda vás poslouchám, jste boží posluchačka z Milníka.
0: Děkujeme, děkujeme taky. Posílá hlasovku Lucie.
3: Ahoj šampioni, tak já jsem ze začátku nechtěla vůbec žádný děti, protože mi děti lezly strašně na nervy a doteď vlastně lezou. No a pak, když jsem se vdala, tak jsem chtěla dvě. No a teď bych klidně, když už mám ty děti větší, odrostlejší, tak bych klidně další miminko brala. Takže to je hezky vidět, jak se věkem mění priority. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: To mi připomnělo moji mamku, protože brácha je starší o 4,5 roku ode mě a pak najednou my jsme celý život vyrůstali jako dva sourozenci a když mě bylo 17, tak najednou prd další dítě. Třetí sourozenec.
0: Mě se na to strašně líbí, že tohle téma ve vás opravdu rezonuje, protože dlouho nepřišlo tolik zpráv. Máme tady ještě hlasovku, tu jsme neposlouchali dopředu, tak to zkusíme, jo?
1: Jaj.
4: Čau, ideálně podle mě je mít dvě děti. Mám dvě děti, mám kluka a holku. A myslím si, že z jednoho by člověk udělal akorát rozmazlenýho parchanta, protože by se všechno točilo kolem něho. Ty dvě jsou takový ideál, kdy oni si spolu pohrajou a vy nemáte tolik času na to je rozmazlovat.
1: Tady ještě zpráva od Milana, který říká asi, že ideální jsou tři, protože píše, ahoj, táta říkával, že jedno dítě je ostrach, dvě pro zlost, ale tři, to už je tým.
0: To je fakt, to je pravda. No tak vy, kdo jste napsali, že třeba byste už jako nikdy nechtěli, jo, že už jako takhle stačí, tak prosím vás.
5: Nikdy
0: nevíš, to je prostě hned. Děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše hlasovky, přišlo toho mnohem víc, tak my si to tady počteme, díky moc. A vy si můžete užít další hity. Divokej byl, síť 818 na Hit Rádiu, pojďme na to.

0: Tohle je síť, tohle je Hit Radio, tohle je Divoký, byl 8.21, dneska ráno šampioni. Na co se můžete těšit za chvíli, samozřejmě další skvělá muzika, a to je Avril. Complicated, miluju, snad ty vás to baví. No a kde to je Complicated na cestách, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
6: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
1: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. V Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
7: Dny otevřených ateliérů. Umění, řemeslo, design, architektura. 19. ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji 9. až 11. října. Kam letos vyrazíte? www.dnyotevřenýchateliérů.cz.
8: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
9: Hit Radio, Hit Radio.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Pardubicku u Komárova směr Dašice, srazilo se tam osobní auto se srnkou. Nehoda je taky v Kladně v Americké ulici, kde se řeší srážka dvou osobních vozidel. No a opatrně taky na trase z Mladé Boleslavy na Nymburk před Krchleby, kde došlo k havárce osobáku.
2: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. Dobré pneu.cz.
0: Hit Radio Faktor.

0: Hit Radio, Avril Complicated, přesně 8:30 a to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, nenápadné zmenšování se týká v Česku i toaleťáku. Nápadiví výrobci postupně zkracují velikost jednotlivých útržků a ruličky přifukují, aby papír vypadal objemnější. Ve výsledku je tak na jedné roli až o 2 metry méně papíru, než bývalo zvykem. Prostě podobná finta jako u čokolády. Naproti sídlu Sejmu dolní komory polského parlamentu nově stojí první automat na potratové pilulky v zemi, ve které platí restriktivní předpisy pro umělé přerušení těhotenství. Takzvaný abortomat, tedy jakýsi automat na potraty, vzbuzuje kontroverze. No a pro většinu ze zúčastněných by šlo o vrchol kariéry, jenže až bude v lednu příštího roku v čínském Changchunu probíhat zimní univerziáda, české mužské ani ženské hokejové reprezentace se s takřka 100% jistotou týkat nebude. Důvodem je možnost, že by hráli proti Rusům.
0: Hele, zpátky k té první zprávě. Jo. O 2 metry méně papíru na ruličce, takže smrsk flace se nevyhnula ani toaleťáku. To je brutal teda. Myslím si, že tohle je jediná inflace, kterou člověk pozná úplně na konci, ale já to úplně vidím, jo. Máš poslední čtvereček a řekneš si, aha, tak tady mohly být ještě klidně 2 metry. Maruško, Maruško, prosím tě, podej mi ten toaleťák, došel. Hele, co si dáme. Já se na to těším už od rána, co jsem to tady před šestou chystal a vidím, že to je v playlistu na 8:30, já tohle miluju. Za mě jeden z nejlepších romantických songů, který kdy vznikl. Bonnie Tyler, rok 83, co ty na to říkáš, Jasmin?
3: No, je to romantiárna naprosto.
0: Je to romantiárna. Je to o totálním emočním zhroucení po ztrátě nebo rozpadu velké lásky, to jsem tady k tomu dokonce našel. Tak si to pojďme užít, pokud to taky máte rádi. A my se vypínáme, protože mluvit do toho piana na začátku by byla svatokrádež. Takže Jasmin, stahujeme to všechno. Mikrofony si stahujeme. Tak my se vypínáme. A vy si to užijte.

0: Syndlix a Mirka Miškechová. Tohle jsou hity na Hit Radio v 8.39.
1: Máme pro vás takhle při čtvrtku krásnou zprávu. Budeme tady dlouho. Podle některých vědců se maximální délka lidského života pohybuje někde kolem 115 let.
0: Já jsem se my, jakože tady budeme dlouho.
1: Neboj to ne. 115 let a stovku každý rok překonává mnohem víc lidí. Já doufám, že se tohleto nedozví politici, protože jestli zjistí, že my budeme žít do 115, tak nám dají důchod v 90 třeba. Nicméně si říkám, že když odečteš teda od 115 svůj současný věk, tak ti vyjde to, kolik let ještě asi bude žít. Takže za mě
0: fakt
1: je to 88
0: jo?
1: Let.
0: To jsou počty.
1: To je pštron,
0: to je, to bych neřekl teda. Že když o toho budeš tu svůj věk, že to bude takhle. Takhle otázka je, kdo by tady chtěl strašit takhle dlouho. Říkám si, být 115 let fit, tak to je jiný příběh. To bych bral. Ale čistě teoreticky k zamyšlení, jo. Jaký by bylo, kdybychom všichni věděli, že se dožijeme přesně 120 let? Úplně všichni stejně. Že bys to měla prostě daný.
1: Ty jo, nic moc za mě. Já bych to nechtěla vědět. Nechci to vědět.
0: Takhle, ať si pro nás přijde zubatá, až bude čas.
1: No.
0: Tak, přesně tak. Hele, a zuby taky budou pořádný v éteru. Krásný oslý mustek. Imagine Dragons, Sharks za chvíli. Tak pojďme na to, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
14: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
15: Freshness. Our focus.

0: 51, Adele, Hit Radio. Pojďme se na chvíli pobavit o Vánocích. Takhle, rozhodně nebudeme první, kdo s tím už letos otravuje, protože na pultech obchodu už se dá od září dávno potkat výbava na svátky. Tak se ptám, už jste si přáli něco? Už jsi přála něco od Ježíška?
1: Není brzo?
0: No jako je brzo, no, ale tak samozřejmě někdo schání dary samozřejmě během celého roku, že? Tak mě napadlo, jestli ty už jako nemáš nějaký nápad.
1: Nápad bych asi měla, já bych chtěla nějaký další hudební nástroj do sbírky.
0: To ukulele malý.
1: To tak
0: je taková sražená kytara, že jo? Tak...
1: ale objevila jsem nový nástroj, vy to možná budete znát, ale no, já jsem to neznala, ten název.
0: Nástroj.
1: Ne, jmenuje se to kalimba. Teďka to má právě přítel sebou pryč. Taková malinkatá věc, na kterou drnkáš, no, tak kalimbu třeba.
0: Takže se drnká teďka, dobře.
1: Jo.
0: No já do toho teda letos hodil Ježíškovi vedle, kdyby to někoho zajímalo, protože 2 týdny zpátky jsem si koupil multipack trenek a ponožek, jo? Takže
1: tak já to je klasika,
0: netuším, no ale já to mám, tak netuším, no. Nicméně, proč se o tom bavíme, nejstarší hračkářství na světě oznámilo vánoční trendy pro letošní rok a nejvíc top bude prý pro malé děti robot, který naráží do věcí a podivný stvoření se špičatýma ušima.
1: Tak robota, já jim pošlu ten svůj vysavač, co je teďka teda ztracený, ale
0: jasně,
1: ten naráží furt.
0: No, děti prý letos chtějí podle nějakých průzkumů nedokonalý hračky, které dělají hloupý a nečekaný věci. Tak si říkám, že vlastně jako konkrétně ve vašem případě, holky, takový dárečky dostáváte už od stvoření světa, že jo? Nedokonalý hračky, který dělají hloupé a nečekané věci. Já jsem popravdě lepší definice chlapa dlouho neslyšel. Pojďme na poslední song čtvrteční snídaně Avicii, ale Black Wake Me Up na Hit Radio. Hezký ráno.

0: Avicii, ale Black Wake Me Up, tohle je Hit Radio v 8.57 skoro. My vám chceme poděkovat za dnešní ráno, doufáme, že jsme vás probrali, nicméně vy jste probrali nás, my jsme tu energii brali od vás, tak zítra vám to vrátíme, tak se stavte.
1: My jsme tady měli dneska dohromady tak jednu mozkovou buňku, takže jsme rádi, že jste to s náma zvládli
0: dneska. To je fakt.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Takže zítra páteček, no bomba.
1: Je, tak od 6 do 9.
0: Těšíme se, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Ranní špička přinesla dopravní nehodu na Českobudějovicku u obce Všemyslice. Srazili se tam dva osobáci, ale podle aktuálních informací už by dopravní nehoda měla být vyšetřena a hlavně odstraněna. Tak ať vám to jede šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
4: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 poslanců, v drtivé většině z opozice. Firmou roku Karlovarského kraje se letos stal karlovarský výrobce průmyslových pecí a technologických zařízení pro tepelné zpracování materiálů Realistic. Živnostníkem roku je v kraji Andrea Holcknechtová z Nejtku na Karlovarsku. Vyrábí proutěné kabelky. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdsko-arábském Tabuku, poté co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. No a čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek.
13: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
3: Dalo by se říct, že počasí nám vlastně trošku lže, protože máme 1. říjen a místo sichravého dne si užíváme skoro letní počasí. I dneska slunečno a pozor, odpoledne na teploměru až 25.
10: Hit Radio Faktor.
3: Krátce po 9. to už je čas, kdy vás od mikrofonu zdraví Matyáš. Jak jsem říkal, máme 1. října a to znamená, že přesně před měsícem začala škola. Byl 1. školní den, tak jak se potom měsíci cítíte, rodičové? Je to docela blázinec, co? Tak si dejte kafe a hoďte se do pohody. Ostatně dneska máme Mezinárodní den kávy. Za chvilku se tomu budeme věnovat.

0: Tenhle hit otřásl naším éterem jako dynamit. Tayo Cruz. Hezké dopoledne, dneska máme Mezinárodní den kávy a tak mě zajímá, kolikrát jste už dneska stihli tento svátek oslavit. Já dvakrát a myslím, že to máte mnozí podobně. Já si totiž dávám kávu ke snídani, to je klasika, a pak ještě, když přijdu do práce. Káva to je nápoj, který prostě k životu potřebujeme, hlavně ráno působí káva něco jako startovací kabely a já mám strašně rád příběh o tom, jak vlastně lidstvo kávu objevilo. Znáte ten příběh? Legenda praví o tom, že to všechno začalo kdesi na pastvině v Etiopii. Tamní pastýři tam jednoho dne zahlídli kozy, který začaly tančit a skotačit ve chvíli, kdy do sebe ládovali kávové bobule. No tak je samozřejmě zajímalo, co to s nima udělá taky a tímto způsobem se lidstvo poprvé seznámilo s kávou, takže můžou za to kozy. A tak se vás ptám.
1: Promiňte, panstvo, nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu?
2: Ne.
3: Ne.
0: Ale jo, dejte si, udělejte si šálek kávy, ať vám to jde dneska od ruky. Tak hezké dopoledne, jsou tady další hity.

Na Hit Radio pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Radiem. Zlepši si náladu.

0: sami, hrajeme vám naprosto skvěle. Tohle byl Bruno Mars. Dneska ve čtvrtek 1. října si bohužel připomínáme i jedno smutné výročí. Je to přesně 7 let, co odešel do hudebního nebe Mr. Karel Gott. Člověk, který provázel snad všechny generace, jeho hlas známe opravdu všichni a dneska je velký důvod na něj zavzpomínat. Být stále mlád uslyšíte dneska po 12. hodině, kdy vám hrajeme srdcovky, tak si na to rozhodně počkejte. Ale mluvil jsem před chvilkou o tom, že je dneska Mezinárodní den kávy. A vlastně i to se dá spojit s mistrem Karlem Gottem. Tak si tu kávu dneska oslaďte o trochu víc a mistře, zdravíme do hudebního nebe.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima, více než 30 let na trhu. Transport Klima, autorizovaný servis Carrier. Transport Klima, rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
4: Hoka Prima, to je více než špičkové nářadí.
5: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
4: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
5: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
4: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
5: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Abrakadabra, no hele, je to vlastně takový kouzlo, co teď předvádí počasí. Taky jste včera odpoledne vyšli ven jen tak v tričku, na pohodu. No jo, jenomže potom zapadne slunce, přijdete večer domů, sednete na gauč a řešíte, jestli zapnout topení nebo ne. Faktem je, že večer a ráno člověk mrzne, ale přes den si slunce hraje na posledního hrdinu léta. Já to tady mám černé na bílém, jak se říká, tak pojďme se bavit o včerejšku. V Srníně na Českokrumlovsku naměřili 24,8, to je skoro 25 stupňů. Na konci září. A třeba Černá v Pošumoví hlásila ve středu 23,9. Navíc teplo má podle meteorologů ještě pár dní vydržet. Takže užívejte sluníčka, co se dá. Venku je opravdu nádherně. Je, počkejte, až napadne sníh, to bude něco. Jediný, kdo neřeší počasí a je mu úplně jedno, jak bude, to je Krtek. Ten řádí na zahradě pořád. Tady je Krtek a skupina Buty.

0: Ono to končí velmi jemně, ale jinak to byla slušná petelice, co? Rudimental a John Newman. Aktuálně u nás na jihu Čech v podstatě bez komplikací, co se dopravy týče, ale jinak tu máme dvě výročí spojená právě s dopravou v České republice. Už je to 29 let, co byla u nás zavedena maximální rychlost vozidel 50 km za hodinu v obci a na dálnicích rychlost 130 km v hodině. A před 8 lety, taky na den přesně, byla do pravidel silničního provozu zavedena povinnost vytvářet záchranářskou uličku. Takže to už je 8 let. Je dobré si připomínat takové věci, tak na to myslete. Šťastnou cestu s Hydrádiem Faktor a my se na silnice vrátíme za nějakých 20 minut. Tak pokud byste narazili na komplikace, určitě zavolejte. Číslo 800 800 101.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V Ternu nyní v akci. Okurka salátová. Jeden kus s aplikací Ternotrefa za 11,90. Budweiser Budvar Originál 8x půl litru za 134,90. Ryze české Terno.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou hity na Hitradio Faktor Robin Schulz a před 10. hodinou míříme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, dejte si pozor, aktuálně na silnici 157 u Mirkovic. Není tam dopravní nehoda naštěstí, ale je tam odstavený porouchaný autobus, tak s tím počítejte, trošku zpomalte a já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
6: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někde i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někde se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů Celsia. Příkladem je třeba Rokycká slač na Šumavě. Ministr životního prostředí Igor Červený podal trestní oznámení kvůli kontaminovanému území v bývalém vojenském prostoru z Hůří na Klatovsku. Policie už dříve začala věc prošetřovat pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození životního prostředí z nedbalosti. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48,72 Kč haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46,14 Kč haléřů za litr. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví zejména u dálničních čerpacích stanic. No a hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk doma. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří.
10: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugatovnik.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
0: Co jste si dneska vzali na sebe? Je 1. říjen, takže člověk se ráno oblíká podle kalendáře, ale pak vlastně zjistí, že všechno je jinak. Odpoledne budete potřebovat krátkej rukáv, protože ke sluníčku se přidají teploty kolem 25.
7: Hit Radio Faktor.
0: Kde se u nás na jihu Čech žije nejlépe? Si vás překvapí, že Budějky to nejsou. Za chvíli se na to podíváme, teď hity pro vás.
11: Hit Radio.
0: Za chvilku se ozve romantická Christina Perry, ale hned na úvod této hodiny Jennifer Lopez.
12: J-Lo. Já tu sám.

Bar Song. Vydržte to, zítra pátek, tak vyrazíme do baru. Kde se vám v Jihočeském kraji žije nejlépe? Budějovice, Tábor, Písek nebo úplně někde jinde? Mám tady před sebou čerstvý žebříček kvality života a nejlépe je na tom v celém Česku už podruhé za sebou Turnov. Za ním jsou Luhačovice a Žamberk. Koukám, Praha, hlavní město je až devátá. No a co Jihočeský kraj? Tak tady se nejlépe žije, představte si, v Týně nad Vltavou. Týn skončil v celorepublikovém srovnání na 19. místě. Budějovice jsou 32., Hradec 37., to jsme teda dopadli. Takhle ono to možná trošku dává smysl, když máte město, kde je všechno potřebné po ruce, ale zároveň to nemáte daleko do přírody, může to být docela dobrá kombinace. Takže možná nemusíte bydlet ve velkém městě, abyste se měli dobře. Někdy stačí mít školu, doktora, obchod a hospodu pár minut od domu a samozřejmě les za městem. No ale víte co, jestli mě teď někdo poslouchá z Týna nad Vltavou, mě by to fakt jako zajímalo, jo? Týn nad Vltavou a okolí. Dejte mi vědět, co je u vás nejkrásnější, co vás tam nejvíc baví, proč se vám tam tak dobře žije. Napište mi, nebo namluvte hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. To jsem na to zvědavej. Švédiš, House Mafia,

0: poznávací znamení, její hlas a možná taky blondětý vlas. Anastasia, 10 hodin 21 minut. Bavili jsme se tu před chvilkou o tom, že nejlépe se u nás na jihu Čech žije v Týně nad Vltavou. Zajímalo mě proč a mám tady zprávu od Helenky. Matyáši, potěšilo mě, že jsme obsadili první místo, ale sama nevím, proč to tak je. Asi možná proto, že tu máme relativně klid a hezkou přírodu hned za humny. Přeji krásný den z Týna, takže moc krát děkujeme za vysvětlení. Zdravíme Helenku do Týna a přišla mi zpráva taky od Moniky. Monika píše, přeji krásný den, jsem z Veselí nad Lužnicí, což je kousek od Týna. Miluji tady krásnou přírodu a především pískovny. V létě luxusní koupání, ani do Chorvatska nemusíme. Všude krásný písek, jenom ty lidi někdy. A to je všude. Zdraví Monika, takže taky zdravíme. Děkuju za vaše odpovědi a pojďme to shrnout, že celé jižní Čechy jsou moc fajn. Já vlastně kamkoliv přijedu, tak je mi tam dobře a vždycky si tam najdu něco, co mě baví. Hit Radio Faktor s vámi na jihu Čech a za chvilku Maja Smith. Hit Radio.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
5: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
4: Když mobily?
5: Tak Mironet,
4: klikni dvakrát.
6: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
7: Freshness. Our focus.
8: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Alicia Keys na Hydrádiu Faktor a za chvilku legendární Offspring. Kam vyrazit? Máte doma něco, co už nepotřebujete, ale je vám líto to jen tak vyhodit? Máme pro vás tip, jak to ještě využít. V sobotu se v Táboře na Střelnici koná první Reuse den. Od 10 do 5 tam můžete zkusit zachránit věc, která už doma dosluhuje. Nebo vyměnit oblečení, knížky, hračky, rostliny, nádobí, prostě cokoliv. Navíc budou připravené i tvořivé dílny, dobročinný prodej a něco dobrého k zakousnutí. Možná máte v práci nebo kolem sebe lidi, co se do něčeho pustí a když už to udělají, tak je od toho nikdo nedostane. Přesně takový byl i historik August Sedláček. Za svůj život napsal více než 200 historických prací a hlavně 15 obrovských svazků o českých hradech, zámcích a tvrzích. A právě na něj teď vzpomínají v Práchyňském muzeu v Písku. Takže jestli vás baví vědět, co bylo na místech, kolem kterých dneska normálně chodíme, můžete se na jeho příběh podívat v malých výstavních síních.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Blondýny. A teď se vám v našem éteru představila Dua Lipa. 10 hodin 38 minut, hezké dopoledne. Jestli existuje den, který je plný svátků, událostí a výročí, tak si myslím, že je to právě ten dnešek. 1. říjen je opravdu velmi bohatý na mezinárodní dny. Já už jsem tady mluvil o tom, že dneska je mezinárodní den kávy, takže šálek vonavý kávy je dneska vyloženě povinnost. Je taky mezinárodní den seniorů, tak si určitě vzpomeňte na babičky a dědečky a klidně jim dneska zavolejte, jak se mají a tak. Slaví se i světový den vegetariánů, takže třeba k večeři nebo k obědu žádný maso. Je i světový den cyklistiky, který můžete oslavit projížďkou po okolí, počasí k tomu přeje. No a nakonec to nejlepší, protože na dnešek připadá i mezinárodní den hudby. Mezinárodní den hudby samozřejmě můžete oslavit s námi, my jsme rádio, které vám hraje hity. A za chvilku tahle pecka, Alex Hepburn a Andr.
1: To je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Ostravě Třebovicích za 10 milionů 985 tisíc korun, rodinný dům v Šárovcově Lhotě u Jičína za 2 miliony 990 tisíc, pozemek k bydlení v Šárovcově Lhotě za 2 miliony 990 tisíc, byt 2KK v Moravské Ostravě za 4 miliony 160 tisíc a byt 3 plus 1 Praha Kobylisy za 9 miliónů 460 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
5: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit, který nemá text, ale ta melodie, to je něco neuvěřitelného. Taky vás to chytlo. Erik Pritz u nás na Hit Radio Faktor za chvilku 11 hodin. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech a bouralo se tady kousek od rádia. Křižovatka ulic Dukilská a Senovážné náměstí. Tak vlastně u toho přechodu jsou sobě dva osobáci, blokují provoz, na místě se aktuálně tvoří kolony. Dávejte na to pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 801.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od dobrépneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. dobrépneu.cz.
2: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v pondělí fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
3: Dny otevřených ateliérů. Umění, řemeslo, design, architektura. 19. ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji 9. až 11. října. Kam letos vyrazíte? www.dnyotevřenýchateliérů.cz.
4: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
5: Freshness. Our focus.
6: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25 stupňům Celsia. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohled. Plzeň dokončila revitalizaci jednoho z nejvýznamnějších parků ve městě Lochotínského. Úpravy lokality stály přes 90 milionů, třetinu pokryla dotace. Park pod sídlištěm Vinice od Karlovarské ulice k amfiteátru a zoo má opravené cesty, ošetřené dřeviny, nové stromy, keře a záhony. Životní minimum se ode dneška zvyšuje na 5,5 tisíce korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny nebo nezabavitelné minimum dlužníků. No a na start nové sezóny nebude český brankář Daniel Vladař vzpomínat v dobrém. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli 0-7. V zápase před domácím publikem na něj letělo celkem 38 střel.
10: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz. Vaše každodenní dávka sladké radosti.
0: Víte, co je na tom dnešku trošku nespravedlivý? Že je krásně, slunce, teploty až 25 a člověk musí sedět v práci. Tak doufám, že si aspoň trošku toho babího léta užijete po cestě domů. Hezký čtvrtek všem!
7: Hit Radio Faktor.
0: Máme 1. října a večer držíme palce budějovickému motoru. Chlapci dneska jedou do O2 Areny, tak ať je to za 3 body!

tenhle hit, to je v podstatě party song a taky stadionová hymna. Sweet Caroline na Hydrádiu Faktor. Taky vás trápí v Budějovicích uzavírky. Třeba most na Pražské Třídě přes Dobrovodský potok. Ten už se opravuje snad věčně. Pravdou ale je, že práce měly skončit teď na konci září, ale ten termín se posouvá nakonec až do prosince. Prostě se to všechno tak nějak komplikuje a protahuje. A já to teda nechci omlouvat, jo, ale hodně mi to připomíná domácnost. To jdete třeba opravit, já nevím, kapající kohoutek, práce na 5 minut. Ale vždycky se najde problém, najde se něco, co vám celou práci stíží. Takže místo toho, abyste dotáhli ten kapající kohoutek nebo vyměnili těsnění, tak je z toho pomalu rekonstrukce celý koupelny, jo? Tady je to něco podobného, takže prosím vás, ještě několik týdnů zůstane Pražská pro řidiče místem, kde se ranní i odpolední cesta může pořádně protáhnout. Pojďme to vydržet!

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů, co

0: Basta.
1: Dnešní počasí a k tomu tenhle hit, to je prostě léto jako vyšitý. Marquez. No hele, začalo to před 8 lety jednoduchým nápadem dvou kamarádek. Holky si tenkrát řekly, proč neudělat vlastní food festival, a to přímo v Kovářově. Ten první ročník měl jenom 10 stánků, ale dneska už se na návsi schází kolem 25 kuchařů. A z původního sousedského setkání se stala tradiční charitativní akce. Řeč je o jídlobraní, letos se tahleta akce koná v sobotu 3. října v Kovářově, no a vy přijďte ochutnávat, pobavit se a zároveň podpořit dobrou věc. Jestli chcete více informací, tak se mrkněte na web Kovářova, kalendář akcí, tam to všechno najdete.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a Activii kefír v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
7: Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když vidíš první padající list.

Ve čtvrtek dopoledne posloucháte Hydrádio Faktor a na něm právě teď Leony. Máte před vaším jménem nějaký titul? Nebo jinak, je u vás v práci někdo, kdo je magistr nebo třeba inženýr? Já jenom, že teď vám přijde zaspívat člověk, který má rytířský titul. Je to Sir. Je to chlapík, co nosí obrovský brýle, má výstřední kostýmy a když sedne ke klavíru, tak během pár vteřin udělá z obyčejné písničky něco, co si člověk pamatuje desítky let. Asi tušíte, že teď vám bude zpívat pan Elton John a není tady jen tak náhodou, on přišel zaspívat proto, aby vás osobně pozval na dnešní večer. Samozřejmě i dneska po 18. hodině hrajeme to nejlepší z uplynulých dekád, 80, 90 a taky songy po roce 2000. Tak tady je Elton John. Goodbye.

0: Eva je prostě cool. Neříkej, co má se stát. Já vám samozřejmě řeknu, co se stane. Je dobré to vědět. Po 12. hodině dorazí Jirka Pelnář, bude tady s vámi a bude pro vás mít dnešní srdcovky. A pozor, mezi dnešníma srdcovkama i jedna velmi speciální. Dneska se totiž ozve hlas mistra Karla Gotta. Víc stále mlad, to bych si přál, víc stále mlad. Je to přesně 7 let, co mistr odešel do hudebního nebe, tak na něj rádi zavzpomínáme. Buďte tedy u rádia a já se na vás těším zase zítra v 9 a to už bude pátek. Hit Radio.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio Faktor.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, dopolední provoz v Budějcích na výjezdu z Dukelské na Mánesovku komplikovala nehoda dvou osobáků, vše už ale bylo vyšetřeno, odstraněno a místem projedeme. Přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
3: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
6: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin. Dobré poledne. U zpráv přeje Lucie Deňková. Na 5 500 korun se od dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci či nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresu. Umožní to novely, které vstupují v platnost ode dneška. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé zemi. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší. Doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
12: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
11: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze jeden samostatný kandidát. Žena odsouzená k trestu smrti v Tennessee přežila dvě smrtící injekce. Krista Pike, odsouzená za vraždu spáchanou v roce 1995, i po dvou dávkách zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetřování případu a další popravy dočasně pozastavil. Teď se podíváme k nám.
2: 15 let se o něm mluvilo, teď se konečně staví. Jihočeský kraj zahájil stavbu nového obchvatu Tábora, který propojí tah od Budějce se silnicí směrem na Týn. Trasa bude dlouhá přes 3,5 kilometru a z města má odvést hlavně kamiony a tisíce aut denně. Hotovo má být v roce 2029.
13: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
2: Končím počasím, dneska odpoledne si užijeme azuro, deštníky potřebovat nebudeme a naměříme mezi 20 a 24 stupni.
9: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Máme tady pravé poledne, 12 hodin 2 minuty, já vám přeju dobrou chuť k obědu a zároveň vám k obědu opět budu hrát fantastický hity, které jsou trošku zaprášené. Jo? Našli bychom je někde na poličce až úplně hodně, hodně vzadu, ale ve chvíli, kdy je objevíte, je to jako s vaším oblíbeným hrníčkem, tak si řeknete, je, tak to si rád do toho hrníčku ten čaj nebo to kafe dám. První srdcovkou, kterou si dneska dáme, tak bude reggae jamajská skupina Inner Circle. Budete si určitě od nich pamatovat píseň, takový to a la la la la lo, lo, lo, li, lo, lo, lo, ooh, baby. Dáváte oči v sloup? Ano, máte hodně společného s Lucí, která je tady teď se mnou. Ale oni toho mají mnohem víc, jo? Měli toho mnohem víc, jako například tenhle hit, který se nakonec objevil také i v 90. v seriálu Policie, nebo Policisté, a taky Will Smith si tohle vzal k sobě do filmu Bad Boys. Tak zdravím všechny chlupaty, všechny policisty ve službě. Přežijte to dneska v práci. V uniformě. Tohle je pro vás. Bad Boys!

0: I reggae umíme tady na Hit Rádiu. A kde jinde než v srdcovkách? 12 hodin 7 minut, Inner Circle, Bad Boys.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky, to bude taky jako zajímavý koktejl, jako kdybych na té Jamajce byl a dával jsem to dohromady po nějakém zeleným dýmu. Ale věřím, že vás to bude bavit, že si najdete určitě každý to své, protože mám tady připraveno, kromě teda reggae, tak si dáme i českou srdcovku a na to já se těším moc. Ale nebude to teď. Teď si dáme ještě takovou malou lekci francouzštiny. Říkal jsem si, že zpěvačku Ingrid už jsme dlouho nehráli. A Ingrid rozhodně patří mezi srdcovky. O tom žádná. Bude taky Nick Cave. Na to se těším hodně, protože Nicka Cavea, tak přímě toho jsem tady u nás na Hit Rádiu neslyšel už roky, tak je na čase oprášit i tuhle starou vinylovou desku. No a bude dneska čas i na srdcovku na vaše přání, tak klidně už teď můžete začít pomalu, ale jistě přemýšlet, co byste dneska chtěli slyšet. A kdybyste nechtěli úplně čekat moc až na můj signál, můžete přeskočit v řadě a už teď psát na WhatsApp 777-937-777, co byste chtěli slyšet. No a teď tedy Ingrid na Hit Rádiu. Nebo spíš měl bych říct na Hit Rádiu.

0: Nick Cave a PJ Harvey, nádherný duet Henry Lee, další srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnes je 1. října a to je den, kdy se v srdcovkách opět podíváme tam nahoru a vzpomeneme si na českého hudebního velikána, který věřím, že sedí po boku dalších králů, jako je Elvis Presley nebo Michael Jackson. On byl, je a bude navždycky náš král. Je to dnes přesně 7 let od jeho odchodu. 7 let fanoušci pravidelně navštěvují místo jeho odpočinku na Malvazinkách. A pozor, právě dnes, u příležitosti letošního výročí, tak jeho rodina připravila pro vás, fanoušky, úplnou novinku, která má symbolicky ještě více přiblížit našeho mistra božského Káju svým fanouškům. A na hrobce se nově objevila deska s otisky jeho dlaní. Teď už je jasné, že je řeč o našem milovaném mistrovi, takže zdravíme tam nahoru. Karel Gott, být stále mlád. Co víc si přál, srdcovkách na Hitrádiu.

Karel Gott, Být stále mlád. Malá vzpomínka na božského Káju. Už je to tady 7 let, co odešel do hudebního nebe. Chybí nám tady hudební gentleman, ale člověk má stejně pořád pocit, že to s námi je. Jsem měl kdysi dávno to štěstí, že jsem mohl uvádět jeho koncert. Do dneška na to nezapomenu. Tak, dáme si další srdcovku. Tentokrát to bude cover verze původního hitu od Briana Adamse. Tady je rok 1992. Rage, Run to You na Hit Radio.

0: Tohle je pátá srdcovka, kterou jsme si dali ve čtvrtek v poledne na Hit Radio. Rage Run To You a původní tedy verze byla samozřejmě od Briana Adamse. Tohle je ale velmi povedený cover, tak jsme si ho dali taky.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a co si dáme dál, bude to cover nebo originál, to už nechám na vás. Srdcovka na přání nás čeká. Chcete opět něco českého, nebo byste chtěli něco zahraničního, italského, španělského, německého? Nechám to na vás. 777-937-777. Důležité je, aby vám to dneska udělalo radost. Takhle po obědě, nebo při obědě, možná posloucháte právě teď i při polední pauze. To je taky jako krásný, i toho si vážím. Tak dejte vědět, co si zahrajem. Pomalýho, rychlýho. Sám netuším. Tak pojďte ještě jednou. 777-937-777 je od Zapit Rádia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: firma na zážitky.
5: CZ.
9: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
10: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
11: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
9: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
11: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
9: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
12: Hoka Prima.
9: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
13: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
14: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
13: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na jihu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Faktor 724 883 596.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio a to v pravý čas, protože právě teď je čas na srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska teda jako přišel se na rekordní počet zpráv. WhatsApp Hit Radio, ten je úplně jako natřískanej, nestihl jsem to pročíst úplně všechno, přiznávám se bez mučení. Moc za to děkuju, zítra to zkuste znova, zítra budou opět srdcovky na přání, zase takhle kolem půl jedný. 777-937-777, tak to je to telefonní číslo, kam máte psát. No a dneska, tak tady vybírám zprávu, nemám tady jméno, bajo, Hanka, tak ta by si přála píseň, která se jednak objevila tady jako v reklamě, ale zároveň je to jako hodně sexy píseň. Už jenom tady ten začátek, to je pecka. A říkám si, jo, pojďme, je čtvrtek, je to dobře. Dám, jestli se dneska cítíte sexy. A jestli ne, měli byste, protože vám to sluší. Vypadáte skvěle. Buďte na sebe pyšní. Tak tohle je píseň pro vás. Sila

0: Relax One na Hit Radio v srdcovkách. Je 12 hodin, 42 minut, srdcovky pro dnešek končí. Zítra opět ve 12, tady na Hit Radio samozřejmě budou. Já, Jirka Plnář, to budu s vámi. Ale to, že srdcovky dneska končí, neznamená, že bychom to zabalili a já šel domů a vy jste přestali poslouchat Hit Radio. Ne, pokračujeme dál. Do 13. hodiny ještě Tempo City, Kabáti a Budlaci, taky David Guetta. Kabáty dávám záměrně, protože ty se dneska ještě v srdcovkách na přání objevily velmi často. A jak jsem to tady pročítal, teď ještě v průběhu, tak jsem si říkal, byla by škoda, kdybych vám to dost takhle neudělal. Takže Kabáty dáme. No a pokud jste teď na obědě, posloucháte nás někde ještě jako v restauraci, neutíkejte zpátky do práce. Dejte si ještě kávu. Pokud už jste, nedej bože, v práci zpátky, tak ne, že se do ní hned pustíte. Zajděte si, jestli máte kuchyňku, do kuchyňky a udělejte si kávu. A dopřejte si chvilku pohody také s kávou, protože právě dnes, 1. října, je Mezinárodní den kávy. Jo? To je něco jako Světový den lidství, míru, pohody a vůně. Tak si tenhle den užijte, máte na to právo taky. Jo? A k tomu poslouchejte Hit Radio, dáme si ty největší hity, které můžete slyšet. Za chviličku.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
6: Jupí, den zvířat je tu!
7: Jo, a kde?
6: V Zoo Hluboká.
7: A kdy?
6: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. Zoohluboká.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
9: Jupi!
8: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
9: Rozložte nové možnosti.
8: Když mobily,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
11: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
12: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
13: Freshness. Our focus.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 12. a 13. hodinou na Hit Radio Temper City. Sedíte? No tak vstaňte a udělejte pár kroků. Měli byste začít, protože začíná výzva 10 000 kroků. Co to znamená, proč je a k čemu nás má motivovat, tak i to uslyšíte v nejnovějších zprávách s Lucí už za chviličku. Teď aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, nehoda pětiosobáků se došetřuje v Budějcích na Mánesovce, kousek od Kohynoru a opatrně taky na výjezdu z Milevska směrem na silnici 19. Policejní server tu hlásí škěrk na vozovce. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré Pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré Pneu.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začíná výzva 10 000 kroků. Má nás motivovat k pravidelné chůzi a většímu pohybu během běžného dne. Zapojit se můžeme i bez registrace, která probíhala v září. Doplňuje koordinátorka výzvy Silva Machová.
11: Registrace probíhala celé září, ale v podstatě i v prvních dnech výzvy je možné se zapojit, přidat se k nám, vytvořit si týmy a potom pravidelně vlastně celý měsíc chodit. Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu.
10: Volit můžeme vzdálenost podle svých možností. Důležité je svůj osobní cíl dodržovat po celý měsíc. Opozice dopoledne ve sněmovně pokračovala v opakující se kritice vlády. Vyčítala jí nesplněné předvolební sliby, překrucování faktů nebo zadlužování země. Délka třídenního jednání zatím vyplnila 22 hodin čistého času. K hlasování o nedůvěře vládě by se sněmovna mohla dostat do večera. Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. V kvalifikačním zápase s Bulharskem si vykloubil rameno, kterému v nemocnici srovnali v narkóze. A týdny bude chybět i Slávii. Trenér Bílek už pro závěrečné utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího povolávat nebude. Teď ještě pohled k nám.
1: Včerejšek byl nejteplejším dnem letošního babího léta a rekordy padaly i u nás na jihu. V Strníně na Českokrumlovsku naměřili téměř 25. Černé v Pošumaví necelých 24. Na obou místech šlo o nejvyšší teplotu zaznamenanou 30. září za nejméně 30 let měření.
12: Každé počasí si je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
1: A relativně teplo nám na jihu bude i dneska, naměříme kolem 24 stupňů, přehánky nehrozí a mraky mají dorazit až na večer.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio v jednu hodinu odpoledne, takhle chviličku po obědě. Navážu na Luci a na zprávy ještě o fotbalové reprezentaci do 21 let. Včera se totiž stal na tom zápase mezinárodní trapas. Jo? V Hradci na zápase fotbalový repre do 21 let. Tak hráli jsme proti Bulharsku, ale při hymně měli Bulhaři na LED obrazovkách maďarskou vlajku. No jo, no. Stejný barvy, jenom jinak poskládaný pruhy. Nedá se nic dělat, to se stane. Mi to trošku připomíná Babiše, ten si tenkrát vzal kravatu s ruskou trikolorou místo české trikolory. taky trošku trapas, no. Akorát teda Bulhaři se nám prý chtějí za to pomstít. Jak, to ještě neřekli, ale chtějí. Na rozdíl teda tenkrát od Ruska, to naopak Babišovi tleskalo. Tak marně se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí. Teď Los Frequencies.

Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh na Hit Rádiu. 13 hodin 12 minut. Řekněte mi, kde bydlíte a já vám řeknu, jak se vám tam žije. Jo? Napište na 777-937-777, jestli máte chvilku, teďko hned zprávu, město, ve kterém bydlíte. Já tady mám před sebou žebříček nejlépe hodnocených měst na žití v Česku. A pozor, na prvním místě rozhodně není Praha, Brno ani Plzeň. Jo? Koukám, že třeba moje rodná Plzeň, tak ta se propadla velmi hluboko. Není ani v top 50. Je až na 59. místě, což je teda pro mě strašný, ale na druhou stranu trošku to možná začíná odpovídat i realitě. Já jako mám to tam rád, hodně, ale občas, když jdu centrem města, tak je vidět, že bydlení je podstatně dražší než drogy. No a tak jak je to s vaším městem? Tak tady mi teď lítají zprávy na WhatsApp Rádia 777-937-777. Ptáte se například na Trutnov. Tak, Trutnov 44. Jihlava 46. Jo? Prostějov, 72, to my jsme prostě v pohodě. Co třeba tady, to zdravím do Kuřimy. Já měl babičku v Tišnově, tak tam já jsem jezdil každý léto. Kuřim 54. místo, dobrý. Je tam ještě ta diskotéka tenkrát, na kterou my jsme chodili. Jsem zvědavý, jestli se někdo objeví taky z té první desítky, jo. V první desítce je mimochodem třeba Zlín, je tam Olomouc, no a teď je to je hezký, Žamberk. Tak pozor, Žamberk na třetím místě. Co všechno se hodnotí? Hodnotí se toho opravdu hodně. Hodnotí se celkové, jak to říct asi, celková harmonie toho, jak se vám tam jako žije. Jo, investice do dopravy, školek, bezpečnosti. Je tam toho opravdu strašně moc. Jo. A abych to teda nepředbíhal, tak na druhém místě Luhačovice a vítěz je Turnov. Napadlo by vás to? Turnov. Turnov je nejlepším místem na žití v Česku. No gratuluju. Tohle by mě nenapadlo. Gratuluju. Turnově to taky znám velmi dobře. A jako chápu, jestli ta skutečná kvalita života se i měří počtem minut, které nestrávíte v zácpě, tak absolutně chápu, že Turnov na tom prvním místě je. Gratulace. Come on, get

0: Faith No More, I'm Easy, něco, co se hodí vyloženě na dnešní podzimní pracovní dobu a nebo taky na pondělí. I'm Easy. Před malou chviličkou tak jsem mluvil o nejlepších městech na žití v Česku, podle žebříčku. A přišla mi krásná zpráva, když jsme vyhlásili, že to je Turnov, nebo vyhlásili, ne my, ale odborná porota, tak přišla mi zpráva od Pěti a píše, ahoj, já jsem z Turnova a mám to tady moc ráda. Je hezké, že jako malé město jsme porazili všechna velká města. Ale prosím, nestěhujte se nám sem teď všichni. Nechala bych to tak, jak to je. Děkuju, Péťa. Krásný. Je teda pravda, že tohle malé 15-tisícové městečko na Liberecku, tak to by asi jako koukalo, kdyby se to tam všechno nahrnulo. Ale je to super, jako máme co závidět. A je pravda, že když jsem řekl vlastně první místo, tak bych taky měl říct to poslední místo. Bylo hodnoceno celkem 206 měst a na úplně posledním, nebo já to dám tři předposlední, jo. 204 Podbořany. Mimochodem Havířov 203, jo. 204 Podbořany. 205 Bílina a 206 Horšovský Týn na západě Čech. Horšovský Týn v Horšáku. V Horšáku se žije úplně nejhůř. Proč? Jestli se z Horšovského Týna, napište mi, co vás na tom městě tak strašně... Co vám vadí? Co vám vadí? Rehab, Hozier, za chviličku tady na Hit Radio. Nějaký hity pro pohodovější odpoledne. Buďte se mnou.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v pondělí fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rehab na Hit Radio s hitem In My Head. Je 13 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář, přeju pohodové čtvrteční odpoledne z hitů, které pro vás mám na dnešní den, aby vám to v práci o něco lépe utíkalo, tak je tady třeba Lady Gaga, dáme si teď taky duet Maria Čírová a Opět a Radeček. A Opět a Radeček, hezká zkušenost teď momentálně pro mě, protože Tomáš Polák, frontman skupiny Opět a Radeček, tak nám zpíval na fotbalovém zápase proti Anglii naší hymnu. Českou, státní. Hezké to bylo. Dobré. Předtím proti Chorvatsku, tak to byl Daniel Žižka, který nás teď reprezentoval na Eurovizi. Ten má teda taky sameťák, jo. To musím říct, jakože sametový hlas. Nádhera. Boží. No a v rámci Ligy národů budeme hrát 12. listopadu ještě proti Španělsku doma, aktuálním mistrům světa. A já si říkám, kdo bude zpívat naší hymnu tentokrát? Vojtarek už byl, Matěj Rupert taky, tak... Kdo by to mohl být? Napadá vás někdo? Máte někoho teď jako hned na první dobrou, koho byste chtěli slyšet, zpívat živě státní hymnu na fotbalovém zápase? Já rychle popřemýšlím. Já vím. Je, to by mě bavilo. To by mě bavilo moc. Eva Farna. Evičko, jestli nás teď posloucháš, anebo nás poslouchá někdo, kdo tě zná, má na tebe telefon číslo, napište Evi 12.11. Pojď s námi na zápas proti Španělsku zpívat státní hymnu. Jo, to by bylo krásný. A my si dáme právě teď, když už jsme se o nich bavili, Opět a Radeček. Vloupám se na Hit Radio. Tak hezký odpoledne.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga na Hit Radio ve 2:45. Za chviličku ještě například Jay-Z, Alicia Keys. Další krásný hit. Stihneme taky ještě Pink. No a v kolik? Ve 2. Jsem musel podívat, kolik je hodin. A ve 2 hodiny nejnovější zprávy na Hit Radio. A máme pro vás aktuální informace ohledně červencové autonehody poslance Filipa Turka. Je tady docela zásadní zlom, protože se podle policie prý nestal trestný čin. Máme pro vás podrobnosti, uslyšíte ve zprávách. Do té doby jenom hity.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. V Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
5: Freshness. Our focus.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110

0: is the answer.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.

0: Je 13 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio, před námi zprávy, také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servise na jihu Čech, ještě zhruba hodinu počítejme s komplikacemi mezi Budějcema a Vodňany na silnici číslo 20 u Sedlece. Na úrovni Lékařovy Lhoty se došetřuje nehoda a komunikace je dočasně neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dny otevřených ateliérů. Umění, řemeslo, design, architektura. 19. ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji 9. až 11. října. Kam letos vyrazíte? www.dnyotevřenýchateliérů.cz.
6: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
7: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U superdávky se ode dneška mění některá pravidla. Ovlivnit mohou nárok na podporu nebo částku, kterou některé domácnosti dostávají. Které změny vstupují v platnost, popisuje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
10: To první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4860 korun na 5500 korun měsíčně.
9: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče nemocničního vozu z centra Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování sdělila policejní mluvčí, podle které policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to obou účastníků kolize. Tenista Jirka Lehečka zvládl úspěšně vstup do turnaje v Tokiu, i když byl jeho zápas prvního kola s Belgičanem Berksem rozdělen do dvou dnů. Český Davis Cupový reprezentant vyhrál 2-1 na sety a jeho příštím soupeřem bude Francouz Imbert. Teď ještě pohled k nám.
1: Jeho stroji čeká historická sezóna. Poprvé bude mít v extralize mužský i ženský tým. Budějické volejbalistky se mezi českou elitu dostávají vůbec poprvé a premiéru si odbudou už v sobotu proti Ostravě. Jejich hlavním cílem je soutěž udržet. Muži vstoupí do sezóny 17. října.
11: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz. Vaše každodenní dávka sladké radosti.
1: Jdeme na počasí. Na jihu Čech dneska povětšinou azuro, oblačnost dorazí až na večer, ale přeháně k se bát nemusíme a naměříme i 24.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio. Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, máme 2 hodiny a tak je na čase opět vytáhnout další téma, které je na tenkém ledě. Ano, je čtvrtek, dáme si nepopulární názor na Hit Radio a znovu budu chtít vědět, co vy si o to myslíte a na kterou stranu se přikloníte. Dáme One Direction a pak jdeme na to. Hezký odpoledne. Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: Story of my life, tedy příběh mého života. No, jeden takový si dáme.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Není to teda přímo z mého života, ale možná právě přímo z vašeho. Mám tady nepopulární názor pro tento týden. A já myslím, že, jak říkám, je to tenký led a že se tam asi doma i poznáte.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Protože nám začala topná sezóna, tak mám aktuální nepopulární názor, a to, že doma opravdu nepotřebujete 23 stupňů Celsia. Že 18 stupňů úplně stačí. Všechno nad to už je prostě domácí wellness. Jestli je vám zima, tak si vemte mikinu, ponožky a hotovo. Takže nepopulární názor je, zbytečné horko je k ničemu, 18 stupňů doma naprosto v pohodě stačí. Tak, a co vy na to? Jak je to u vás doma? Hádáte se doma u termostatu, otáčíte topení, nebo naopak si říkáte, přesně těch 18 je vlastně jako naprosto v pohodě, 18 stupňů je super na spaní, 18 stupňů stačí, doma ušetříte spoustu peněz za energie a dáte ty prachy do něčeho jiného, jo, třeba koupíte ten jiný svetr a tak podobně, a nebo prostě říkáte, že 18 stupňů, že to už není obývák, ale je to sklad brambor, že nechcete doma sedět zabalený v dece a při sledování Netflixu vidět svůj vlastní dech. Jak je to u vás? Co si myslíte? Co je správně? Jaký na to máte názor? Dejte vědět. 777-937-777. Dáme dva hity a pak si dáme vaše názory. Na Hit Rádiu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: George Ezra na Hit Radio ve čtvrt na tři.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Dneska v nepopulárním názoru nahlas říkám to, co si myslí většina chlapů doma, ale bojí se to říct. A to není, že mají pravdu, ale že 18 stupňů doma úplně bohatě stačí. Že se nemusí jako přitápět, když teď začíná topná sezóna až na 25. Co si o to myslíte vy? 777-937-777 je číslo, kam posíláte vaše názory, a je to opravdu válka taková maličko tady, jo. Tak třeba tohle hezká zpráva. Asi mě všichni, co poslouchají, zabijou, ale v zimě mám nejradši těch 24 až 27 stupňů. To je značka Ideál. Kdybychom měli v baráku zimu, tak se mi snad ani nechce domů. Zdraví Petra. 24, 27, dobrá sauníčka. Čau. 18 na spaní je ideál, v obýváku máme nastaveno 20, ale myslím, že by klidně stačilo i 19. Moje paní pořád chodí a zvyšuje to klidně i na 24. Účty ale platím já a pak se nestačím divit. Zdraví Tomáš, díky za zprávu. Ahoj Jiří, máš recht, já mám studený odchov, jakože výchovu. 18 se dá jakž takž, 20 je akorát, víc už je zbytečný luxus. David z Brna. Ahoj, 18 stupňů může být v obýváku, pokud mám nejméně půl litru svařenýho vína. Zdravím všechny, Hanka, a tak výborně. Si vždycky umíme poradit, že jo? Hezky. Teplo je moc velký luxus, který si nemůžeme dovolit, ale ne, k televizi večer 21, asi ideálka, nějakou deku přes nohy a pohoda, co se ložnice týká, tak tam topení na minimum a na noc otevřená ventilka. Přece to nebudeme doma vytápět na 25, když před pár lety jsme si pletli svetry, jak pravila tady jedna naše politička. Teď už by nám byli k prdu, ano. 18 stupňů jsem snad tučňák, nebo co? To je nejlepší dotaz, co jsem slyšel, super. Ahoj, venku mrzne, takže topení na 18 stupňů rozhodně nestačí, to musí být alespoň na 20. Naopak, večer ale na spaní 18 dobrý. Jiří, 18 stupňů, to je přesný ideál na noc, na temperování domu, když nikdo není doma. Ale podle mě naprostý komfort a standard 21 stupňů, když je rodina v domě a netouží potom být v trenýrkách nebo naopak v mikinách. Jinak prima odpoledne, zdraví Honza. No krásný, tak jak je to u vás? Je to nepopulární názor, když říkám, že 18 stupňů bohatě stačí? A nebo na to máte jiný názor? Dejte vědět, ještě dáme dva hity a vy se můžete svobodně projevit tady na Hit Radio a říct si opravdu, co si o tom myslíte. O tom je nepopulární názor Hit Radia. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále čtvrtečního nepopulárního názoru, kdy nahlas říkám, že 18 stupňů doma, teplota úplně naprosto v pohodě stačí, všechno ostatní je luxus a člověku, když je zima, tak se prostě má oblíct. Co vy si o tom myslíte? Abych to takhle jako shrnul dohromady, když tady koukám na WhatsApp Bitrádia s číslem 777-937-777, tak je to prostě jasný, no. To ano, ne, je rozdělený na muže a na ženy. Asi takhle. Máme každý úplně jiné vnímání teplot a třeba tady jako to hezky shrnuje zpráva od Lukáše. Na termostatu mám nastaveno 20, termostat ještě letos nesepnul a manželka pořád chodí a nahlas říká svou myšlenku, nezatopí a nezatopí. Ale když mi je teplo, tak přece nebudu topit, ne. Ona si může stále něco obléct, ale já už kolikrát nemám co si svlíknout. Zdraví Lukáš. No a pak je tady šalamounské vyřešení celého problému od Lucky, která píše, ano, doma má být teplo, prostě, to je jasný, ale když není, no tak jdu upéct buchtu a hned je od trouby mnohem lépe. Jasně, že teď, když je venku, je ještě fajn, ale večer už teda nic moc. Tak takhle teda asi, no, abyste předešli různým hádkám. No hele, co si budeme nalhávat, no, prostě tady to asi nevyřešíme. Tady to nevyřešíme, ale nemáte zač, pokud jsem to za vás řekl nahlas. Další nepopulární názor zase za týden a pojďme to uzavřít tak, že prostě každý z nás máme trošku jiné vnímání teplot, jo? To vlastně ostatně víme i při společné sprše, jo? Zatímco moje paní říká, že je to pořád studená voda, tak já bych musel být asi v azbestu, protože já hořím. Ale to je zase na trošku jiné téma. Díky za to, že jste psali, za týden znovu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Jedu vlakem.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
5: Nedělej ty hvězdy tady v obýváku. 10 z 10 trenérů doporučuje, hvězdu cvičte v gymnastické tělocvičně. Tuto sobotu od 10 do 16 hodin přijďte na Gymstart 2026. Otevřené dveře do gymnastiky. Jana Opletala 20, České Budějovice. Vstup zdarma. www.gymstart.cz.
6: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou bandou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

Will Smith, Stargazing, tedy pozorování hvězd. No, co hvězdy? Já mám takový pocit, že místo hvězdiček vidíme spíše všechny svatý, když tankujeme na benzínce. Taky máte poslední dobou ten pocit, že jezdíte do práce, abyste vydělali peníze, které potom utratíte za benzín, abyste mohli jezdit do práce? Velmi začarovaný kruh, ale dobrá zpráva je samozřejmě ta, že už tady máme zastropování cen od naší vlády, takže ušetříme asi korunu teďko za litr nebo něco takového, tak to je super, ale koruna ke korunce, že jo, víte, jak se to říká, takže vlastně jako dobrý. Hele, můžeme si stoprocentně stěžovat na všechno. Na druhou stranu, když se podíváte ven, venku svítí sluníčko, máme babí léto, je krásně, u toho posloucháte Hit Radio a my vám hrajeme hity pro zlepšení nálady, takže co může být lepší? A pokud máte rádi hity, které jsou už, jak já říkám, trošičku zaprášené, tak i dneska mezi 18. a 21. hodinou doporučuji, poslouchejte Hit Radio, náš speciální pořad Hit Radio Classic, kde uslyšíte nádherné věci, které také velmi často můžete slyšet v srdcovkách na Hit Radio, které budou i zítra ve 12 hodin. No a abych o tom jenom tak nemluvil, tak pojďme si dát jednu takovou malou ochutnávku z dnešního večera. Mr. Big na Hit Radio, to vám zvedne náladu.

0: Huntrix na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut. Oscarový hit z animovaného seriálu, který možná i dneska odpoledne, až děti přijdou domů ze školy nebo ze školky, ještě uvidíte opět znovu, jako každý jiný den. No jo, ale i my jako děti, tak jsme měli spoustu taky jako zábavy a taky jsme koukali na různý seriály animovaný, pokud jste vyrůstali v 90. na Supermaxu, no tak ježkovi oči, takovejch tam bylo. Sváně, pamatujete si třeba na Darju, jo, nebo co je Andy a tak podobně? Pokud ano, tak i třeba na tyhle seriály spolu zavzpomínáme zítra, protože zítra ve 12 hodin nás čekají opět srdcovky a to je chvíle, kdy se vracíme v čase a vracíme se právě do 90. let a sem tam naťukneme a nakoukneme do 80. i 70. Já jsem Jirka Telnář, budu se na vás těšit zase zítra na Hit Rádiu, přesně ve 12. Vy si užívejte dále dnešní den a to i s naší odpolední show, která tady bude od 15 hodin. No a jaký jsou?
1: Jeden veselý,
0: možná takový a možná ne. Každopádně tohle je další hit, který si dáme ještě do 15. hodiny. Tak buďte zítra rádiem. Smějte se.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
6: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
5: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
6: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
5: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
6: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Druhé je smutný, šeptá, modli se, legni na kolena naposled, něco si přeji.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech a vyrážíme na silnice, pozor, kousek za obcí Sedlec ve směru na Vodňany, to je silnice 1/20, tam se touhletou dobou dořešuje dopravní nehoda traktoru s vlekem a pozor si dávejte i na silnici 1/4, to je u obce Strážní konkrétně. Vedle Hliniště, to je na Prachaticku, tam se řeší nehoda dvou osobáků. Buďte na sebe opatrní, kdybyste věděli, jakýkoliv problém na silnicích, vaše dopravní info volejte na 800 800
1: Bezpečnou 101. Jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. Dobré pneu.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: V Ternu nyní v akci. Okurka salátová, jeden kus s aplikací Ternotrefa za 11,90, Budweiser Budvar Originál 8x 0,5 litru za 134,90. Ryze české Terno.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Online
9: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Velkou po 15. Dobré odpoledne u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Řidiči se už od soboty poprvé svezou po nové trase mezi Pištínem a Budějcema, zatím ale půjde jen o polovinu budoucího obchvatu Dasného a Češnovic. Pojede se jedním pruhem v každém směru a maximálně 70. Celá stavba má být hotová příští rok v říjnu. Temelín se připravuje na další desítky let provozu. Elektrárna začala měnit 25 km potrubí pro pitnou a požární vodu. Původní ocel nahradí odolnější polyetylen. První etapa potrvá do roku 2029. Kompletně hotovo má být v polovině 30. let. Provoz elektrárny se má postupně prodloužit až na 80 let. Policie hledá svědky vandalského útoku v Kamenném újezdu. Neznámý pachatel tam minulou středu během půl hodiny poničil zaparkovanou Škodu Octavia. Poškodil všechna 4 kola, skla i karosérii. Škoda je asi 30 tisíc korun. Kdo si tehdy mezi 16:45 a 17:45 všiml něčeho podezřelého, může se ozvat na linku 158. A fotbalová asociace se omluvila za včerejší přešlap před zápasem české 21 s Bulharskem. Pořadatelé v Hradci Králové při hymnách zobrazili místo bulharské vlajky maďarskou. Fačer chybu označila za individuální selhání. Češi pak utkání vyhráli 1-0 a zajistili si baráž o mistrovství Evropy.
11: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
10: Dáme si i počasí, dneska azuro a denní maxima se vyšplhají i na 24, zima nám nebude ani zítra odpoledne, to se stupnice teploměrů zastaví na 23, v pátek čekáme spíše oblačno, ale bez srážek.
8: Hit Radio Faktor.
0: Přesně 3 minuty po 3. hodině, hezké odpoledne z Hit Radio Faktor.
12: Zdravíme vás, faktoráci, a za chviličku se budeme bavit o štěstí.
0: Měli jste někdy nějaký, vyhráli jste někdy něco?
12: My se o tom budeme bavit kvůli tomu, že dva Češi vyhráli každý 3,5 milionu, mám takový pocit, ano, v loterii. A my se vás budeme ptát, co třeba i bizarního jste kdy vyhráli vy.
0: Tak si to zatím rozmyslete, pak nám to budete moci napsat.

0: Dalton na Hit Radio Faktor a my teď jdeme pokoušet štěstěnu, respektive se vás budeme ptát na vaší.
1: Dva Češi teď trefili v Eurojackpotu každý skoro 3,5 milionu korun.
0: To by stačilo na sváču.
1: A na jednu takovou skromnější určitě.
0: Nás pochopitelně zajímá něco dosažitelnějšího. Vyhráli jste vy někdy v životě něco?
1: A nemusí to být miliony, jo, klidně. Něco v tombole, nebo u nás v rádiu, v losu nějakým, nebo ve střelnici.
0: A byla ta vaše výhra jako pro vás obrovská, nebo byla nejlepší, nebo naopak to byla nějaká nejbizarnější výhra?
1: Určitě nám dejte vědět na náš WhatsApp, pošlete hlasovku nebo zprávu, číslo je 724 883 596.

0: Radiofaktor Krištofa Tomáš Klus a Cesta. My jsme se vás ptali, co jste vy na svojí cestě životem, kdy vyhráli.
1: A nezajímají nás třeba jenom peníze, že jo, i když ty potěší nejvíc, ale třeba nějaký bizarní výhry nebo takový, ze kterých jste vlastně neměli žádný užitek.
0: Napsala Petra možná něco podobného, protože že jednou na plese vyhrála vysavač, to jí bylo 19, připadala si hrozně zklamaně, ale že teď by byla za něj ráda.
1: Já jsem jednou vyhrála na plese pytel štěpkovací kůry, nebo jak se to jmenuje? Nebo
0: mulčovací
1: kůry. No vidíš to, já to ani neznám, protože prostě mi je to k ničemu. A doteďka jsem ho nevyužila. Teda,
0: máš ho někde šoupnutýho ve sklepě?
1: Myslím, že jsem ho tam nechala.
0: Martin taky napsal, že na stírací los jednou vyhrál 5000 korun a od té doby si koupil 8 losů a nic. Takže ekonomicky taky prej nic moc.
1: Alenka, ahoj Leni, zdravíme. Ta píše, že u nás vyhrála lístky na koncert a že od té doby tvrdí, že má v soutěžích štěstí.
0: Tak ať vás to štěstí neopouští a máte ho furt.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness, our focus. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dost. Stál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Faktor jasně letní hit, tohle byly Bruno Mars a Roséno a venku tam je babí léto v plným proudu.
1: Včera byl zatím nejteplejší den téhle podzimní vlny a teď čísla, jo. V Česku bylo 26,2 stupně a rekordy padaly i u nás doma na jihu.
0: V Srníně bylo 24,8, v Černí v Pošumaví 23,9 a na Horský Kvildě.
1: Což je víc než 1000 metrů nad mořem, jo, nebo plus minus 1000, 21,6, což mi přijde úplně posledního září prakticky neuvěřitelný.
0: No, já jsem za to hrozně rád a pozor, ani dneska to není žádná velká změna, protože na některých místech se teploty znovu přiblíží tý 25.
1: Ne, už se blíží, já jsem to pocítila po cestě do práce, protože jsme jeli trolejbusem.
0: Jo, tak jsi to fakt cítila, pocítila si to.
1: Ano, o víkendu hlavně sluníčko, teploty 20 až 22.
0: To jsme moc rádi. Takže říjen, zatím teda podzimní bundu asi můžeme nechat v pohodě zandanou.
1: Já jsem do ní ještě nezhubla, takže já ji určitě vydávat nebudu.
0: Tak si užívejte. Třeba i teď z Fool's Garden.

0: Armáda!
1: Na Netrádiu Faktor činnosti a selhání. My pro vás máme ne selhání, ale jednu dobrou zprávu.
2: Ano, jeden zajímavý tip. Na dálnici se většinou pěšky nepodíváte. A když jo, tak o vás většinou mluvíme v dopravním zpravodajství. Pozor, chodci na dálnici. Ale v sobotu bude výjimka.
1: Ředitelství silnic a dálnic totiž otevře od 10 dopoledne do 4 odpoledne úsek D3. Ale pozor, mezi Kaplicí a nádražím, Kaplice nádraží a na židli.
2: Vy si to tam budete moci projít pěšky nebo projet na kole, k vidění bude stavební a silniční technika, bude tam i fotokoutek a zóna zhotovitele.
1: A vemte klidně i děti, protože i pro ně tam bude program, budou tam soutěže a skákací zóna.
2: A dálniční známku tam nepotřebujete na tenhle úsek.
1: Vemte si kolo a projďte si to tam, dokud to jde.
2: Já doufám, že tam dorazí i Dan Riedel, mluvčí, protože ten je tak vtipný, že kvůli němu bych tam vyrazil. Určitě.
1: Tak třeba se tam potkáte s Janou.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jupí, ten zvířat je tu.
6: Jo, a kde?
5: V zoo Hluboká.
6: A kdy?
5: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. zoohluboká.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
8: Jupi!
7: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
8: Rozložte nové možnosti.
7: Když mobily,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: Firma na zážitky
12: CZ.
16: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Faktor jsme si dali fotbalovou Shakiru a Dajdaj, ale my teď jdeme na hokej. Jestli jste fanoušci budějovických hokejistů, tak dneska držte pěsti od 6:30. Motor jede v rámci 7. kola na Spartu. No a doma bude hrát až v pondělí. V 5:30 začne v Budvar aréně duel s Kometou, tak přijďte fandit.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Moon a Ocean Drive na Hit Radio Faktor. Za chvilku budou 4. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jdeme se podívat na jihočeské silnice, konkrétně do Meziříčí, to je u Malont na Českokrumlovsku. Je tam nehoda traktorů a motocyklisty. Pozor si dávejte i na D3, a to ve směru na Kaplici, je to zhruba 127. kilometr u sjezdu na Hlubokou, tam je porouchaný auto. Pozor si dávejte i na silnici za Krouhárnou Zelí, je to v Roudným. Tam jsou v sobě dva osobáky. Přejeme vám šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima, více než 30 let na trhu. Transport Klima, autorizovaný servis Carrier. Transport Klima, rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Máme 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Hezké odpoledne. Po 15 letech příprav se začalo stavět nový obchvat Tábora. Téměř 4 kilometry dlouhá silnice povede od výjezdu u Teska až mezi Dolní Horky a Slapy a odvede část dopravy mimo město. Součástí bude i nový most přes Lužnici s výrazným železobetonovým obloukem. Celá stavba vyjde na více než 800 milionů. V Lipně tak chybí skoro polovina vody, kterou může přehrada běžně zadržet. Kvůli dlouhodobému suchu je to přes 124 milionů kubíků. Pro představu jde asi o 50 tisíc olympijských bazénů. Hladina navíc dál pomalu klesá, protože do nádrže přitéká méně vody, než z ní odtéká. Nízký stav už zastavil i přívoz z Horní Plané do bližší Lhoty. V sobotu můžeme v Plané nad Lužnicí během pomoct dobré věci. V areálu tenisového klubu se uskuteční první ročník charitativního modroběhu na podporu rodin pečujících o děti s autismem. Program začne v 10. Hlavní 5-kilometrový závod odstartuje o 12:30 a výtěžek pomůže financovat odlehčovací pobyty u moře. Jeho stroj čeká historická sezóna. Poprvé bude mít v extra lize mužský i ženský tým. Českobudějovické volejbalistky se mezi elitu dostávají po 16 sezónách v nižších soutěžích a premiéru si odbydou už v sobotu proti Ostravě. Jejich hlavním cílem je extraligu udržet. Muži začnou sezónu 17. října proti Brnu.
7: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
6: Dneska na večer mají dorazit mraky a zítřek už se na jihu ponese spíše ve znamení oblačné oblohy. Přehánky jsou stále v nedohlednu a v denních maximech před víkendem naměříme mezi 20 a 23 stupni.
4: Hit Radio Faktor.
0: Přesně 3 minuty po 16. hodině vás z Hit Radio Faktor zdravíme v plné sestavě Jana, Pavel a Martin. A teď už je tady taky s námi Alex Voren.

0: Rádiu, Factor Panic at the Disco, High Hopes, Vysoké naděje, tak co vysoké není, a Pavel už to říkal ve zprávách, je hladina Lipna, i když není to jediná přehrada, která nemá vodu, ale na to Lipno se podíváme ještě jednou.
1: Ono je zaplněno zhruba z poloviny. Údajně chybí, Pavel to říkal, 124 milionů kubíků, taky to připomínal, aby jsme věděli, jaký to je zhruba množství, že to je zhruba 50 tisíc olympijských bazén.
0: Ježišmarja, to je ale jako hrozný.
1: No ty jako si v těch bazénech něco naplavala,
0: ne? Já jsem
1: si
0: představila, že bych to musela uplavat tady to, no masakr. Hladina dál klesá, do nádrže totiž přitékají necelé 2 kubíky vody za sekundu, ale odtéká 6.
1: Ale pozor, v horní části Lipna se už Vltava vrací do svého původního koryta. A teď tam ty místňáci čekají, že by se znovu mohlo ukázat to známé srdce Vltavy.
0: Nevím, jestli jste to viděli třeba na nějakým starším obrázku, je to takový meandr ve tvaru srdce a z vody se navíc objevují obrysy dávno zatopených staveb.
1: No my bychom byli rádi, kdybyste měli vy nějakou pěknou fotku, že byste nám ji třeba odsuť poslali.
0: Odsuť na odsup, no? Který má číslo 724-883-596 a zdravíme vás i k Lipnu.

0: Solitéra Pokáč na Hit Rádiu Faktor, 16 hodin 17 minut, přejeme dobré odpoledne a zdravíme vás i do klasicky zasekaných Budějic.
1: No tak klasický všední odpoledne, takhle krátce po 16. hodině, si myslím, že to bývá podobný jako třeba ráno před 8. nebo kolem 8., že ty Budějice vlastně všude stojí.
0: Jo, tady server dopravní Budějický píše, že kvůli zvýšený hustotě provozu je zpoždění na linkách MHD až 20 minut, jo, takže no, je to úplně jedno, jestli jedete pěšky nebo za voze.
1: To jsem chtěl říct, kam jako za 20 minut dojdeš. My od nás ze Sucháče, ale já to mám zhruba 10 minut k nádraží a další 10 minut bych to měl sem, takže do rády, abych došel.
0: Já bych došla do práce a z práce za 20 minut.
1: Ty to máš 10 minut. No. Tak na co jezdit městskou?
0: Pevno, na co jezdit autama hlavně, jo? Protože to je důležitý, Martine, protože kdyby jsme všichni nejezdili v těch autech.
1: Ano, tak
0: jo?
1: Městská to tak projede jako nůž má.
0: Přesně tak. Tak přejeme pevný nervy, ať to máte jakkoliv a šťastnou cestu.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
6: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
5: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
6: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
5: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
7: Hoka Prima.
5: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Pitbull a Chris Brown na Hit Radio Faktor. Za 3 minuty bude 5:30.
1: Kam vyrazit?
0: V Budějcích můžete v sobotu od 10 do 4 nakouknout do gymnastické tělocvičny v ulici Jana Opletala v 2. patře nad Bylou. To je sídliště Šumava, že
2: ano.
0: Jo? Proběhne tam akce Poznej gymnastickou tělocvičnu. Děti tam čeká gymnastická stezka a občerstvení je zajištěno a já to budu moderovat. Snad to nebudu muset zkoušet, já nejsem dobrá gymnastka.
3: Tak ty jsi končila tím, že občerstvení bude zajištěno a já tím dobrým jídlem budu pokračovat, protože pokud rádi obchutnáváte, tak si v sobotu udělejte výlet do Kovářova. Na návsi tam bude už 9. jídlobraní a kolem 25 stánků. Od krkonošského kysela, škubánku a guláše až po sushi, tom yum nebo třeba indické curry. A nebude to jenom o jídle, ale bude to i o charitě, protože letošní výtěžek pomůže místní paní Jiřině, která bojuje s ALS, také Apla Jižní Čechy a domácímu hospici Ateas.
0: A já vás vezmu k nám do Strakonic, tam teď jedou fezy, barety i legendární zmijovky. V muzeu běží výstava Festival barevných pokrývek, která připomíná slavnou textilní historii města. A v úterý, teď 6. října, k tomu přidají i speciální přednášku. Od 5 odpoledne se dozvíte, jak se jejich výroba měnila, co znamenala pro Strakonice a jak se propsala i do běžného života.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Ambassadors na Hit Radio Faktor 16.38 je 1. října, i když to tak nevypadá, tak je tady podzim a do podzimního režimu se přepíná i Jindřichohradecká úzkokolejka.
1: Po letošním návratu na koleje končí v neděli ten každodenní provoz.
0: A jak to bude dál?
1: No, od pondělka vlaky pojedou až do 17. listopadu vždycky jenom od pátku do neděle, takže to bude víkendové ježdění.
0: A když se podíváme na to, co bylo v létě, tak na tratích do Nové Bystřice a Obrataně se svezlo skoro 59 tisíc lidí a z toho přes 10 tisíc parním vlakem.
1: Jestli jste vyznavači a milovníci tý Jindřichohradecký úzkokolejky, tak si zakroužkujte 28. říjen v kalendáři, protože to se pára na koleje vrátí ještě jednou a bude to speciální jízda do Nové Bystřice.
0: A další tematické jízdy se chystají na Mikuláše i na Silvestra, tak to sledujte a nebo nás poslouchejte, my vám to vždycky připomeneme.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Faktor.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Tak jo, popíšu vám to, když jedete z města od hotelu Budweis směrem na Husovku, kolem Kliky a Ratolesti, tak tam vždycky stojí auta, který chtějí vyjet, že jo?
1: A já tam, není tam místo už.
0: A já tam najedu na chodník a 10 metrů k tomu kolostavu před Kozlovnou jedu na tom chodníku, jo? A jela jsem takhle včera a udělala jsem hub přes obrubník a vypadla mi z kabelky peněženka a půzlo na brejle, tak jsem zastavila, sebrala jsem to a říkala jsem si, že už to dovedu. A co myslíš?
1: Byli tam.
0: Takže se mi to jako krásně podařilo obejít, jo. Vyšlo. Nevím, asi bych říkala, že jdu jenom 10 metrů nebo jedu, ale...
1: To je jedno. Byla jsi tam.
0: Prostě na chodníku, no. Tak bacha na to, pevný nervy, šťastnou cestu, ať už jedete jakkoliv a posíláme Kelly Clarkson.

0: We Know Speak Americano na Hit Radio Faktor bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, aktuálně pozor na Táborsku, na silnici 409 u Turovce, tady auto bohužel srazilo cyklistu a bacha i v Roudném za Krouhárnou zelí, tam se ťukly dva osobáky. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
2: Dny otevřených ateliérů. Umění, řemeslo, design, architektura. 19. ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihočeském kraji 9. až 11. října. Kam letos vyrazíte? www.dnyotevřenýchateliérů.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v pondělí fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
6: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
7: On Air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Je 17 hodin, hezké odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. V Budějcích pokračuje stavba nové náplavky na Zátkově nábřeží. Pozornost teď budí barevně očíslované kameny. Stavbaři si je označili, aby je po rozebrání mohli znovu poskládat ve stejném pořadí o pár metrů dál. Celá proměna nábřeží má být hotová do konce roku 2027. Na Táborsku budou lidé při říjnových komunálních volbách rozhodovat taky o větrných elektrárnách. Referenda se uskuteční v Radeníně a Šebířově, kde se obyvatelé vyjádří k jejich případné výstavbě. Hlasovat se bude 9. a 10. října, stejně jako ve volbách do obecních zastupitelstev. Pátrání po seniorovi z Chelčic má šťastný konec. 78letý muž včera dopoledne odešel z tamního domova pro seniory a několik hodin po něm pátrali policisté i hasiči. Pomohl nakonec svědek, který ho zahlédl ve Vodňanech. Hlídka ho tam krátce po 3. odpoledne našla a muž je v pořádku. Motor jde už za necelou hodinu a půl znovu do akce. V předehrávce extraligy nastoupí od 6:30 na ligě Sparty. Českobudějovičtí hokejisté jsou po 6 zápasech čtvrtí z 10 body, Pražané zatím 9. Motor má navíc co napravovat. V O2 aréně nevyhrál už 15 zápasů v řadě.
10: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
9: Slunce nám dneska zmizí za obzor chvíli před 6:45 a uvidíme, jak to s ním bude zítra. V noci nás čeká polojasno a teploty nejčastěji okolo 10. Zítra přes den naměříme i 23, ale převládat mají mraky. Předpověď slibuje oblačno a pršet by nemělo.
7: Hit Radio Faktor.
0: Je krátce po 17. hodině, přejeme vám hezký den z Hit Radio Faktor.
11: Jana, Martin a Pavel a teď už taky Pinka, Kato a John. Yeah.

0: Na Hit Radio Faktor jsme si dali Pink a teď nemáme dobrou zprávu pro ty z vás, kteří rádi nakupujete online z Číny.
1: Levné nákupy z Temu, Shineu nebo třeba AliExpressu už tak levní totiž nebudou.
0: Víme, že od července se u zásilek do 150 euro platí clo 3 eura za každý druh zboží v balíku, ale od 1. listopadu má přibýt ještě manipulační poplatek 2 eura za položku dováženého zboží.
1: No a ten už se má týkat internetových zásilek ze zemí mimo Evropskou unii, a to bez ohledu na jejich cenu.
0: Takže jestli jsem to dobře pochopila, je to přibližně 50 korun za každou věc, i za tu, kterou koupíte za pár kaček, jo?
1: Přesně.
0: Nějaká
1: tak.
0: Kravina za 10 korun, tak k tomu ještě pajska navíc.
1: Ano, celní povinnosti přitom mají řešit samotní platformy a prodejci, ne tedy zákazník u dveří s balíkem.
0: Ale myslím si, že oni nám to spočítají, ne?
1: No to určitě, takže už se to ani nebude tolik vyplácet, možná, že bychom se měli poohlídnout po něčem jiným, anebo zase oni to vyřeší nějakým skladem v Evropě.

0: Disturb na Hit Radio Faktor a my si teď připomeneme jedno krásné výročí.
1: Václav Havel by totiž v pondělí oslavil 90. a připomínat si ho budou i o víkendu v Budějovicích.
0: V neděli se chystá veřejné čtení jeho textů, které má jednu zvláštnost. Program vytvoří sami návštěvníci tím, co si vyberou a přečtou.
1: Takže žádný 2 hodiny předem nalinkovaného programu. Tentokrát bude záležet hlavně na tom, kdo přijde a po čem sáhne.
0: Setkání Čteme Havla začne v 16:30 v budějské kinokavárně Kotva.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Jupí, den zvířat je tu.
6: Jo, a kde?
5: V Zoo Hluboká.
6: A kdy?
5: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. Zoohluboká.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte s Hitrádiem Faktor. Příští týden, jestli půjdete, tak půjdete volit. Budou tady volby do obecních zastupitelstev. Já už se teda strašně těším, až to bude za náma, protože ta masírka je opravdu velká. Ale pojďme se podívat, kdo letos kandiduje do budějovického zastupitelstva.
1: Takže kromě těch klasických profesí najdete na kandidátkách třeba kovboje, dva český trampy, vyšívačku, nemocničního kaplana, majitele pražírny kávy, cukrářku nebo člověka, který je zároveň tlumočník i elektromontér.
0: To se hodí, mohlo by dělat třeba městského architekta a primátora dohromady.
1: No, to by bylo fajn. Někteří jsou v tom opravdu vytrvalí. Jeden z těch kandidátů jde do komunálních voleb už po deváté a poprvé kandidoval už v roce 1994.
0: A zajímavý je i věkový rozptyl. Nejmladším kandidátům je 18, nejstaršímu 680.
1: Tak šťastnou ruku u voleb.

0: Dr. Dermot Kennedy, Kiss Me, my vám teď posíláme polibek na rozloučenou, ale ještě než se rozloučíme, co můžeme slavit zítra?
1: 2. října mají svátek Olivie a Oliver, ale hlavně je světový den úsměvu.
0: Takže úplně nejlevnější oslava ze všech, prostě se na někoho usmějte.
1: A jestli chcete něco absurdnějšího, slaví se taky den pojmenování svého auta.
0: Takže jestli jezdíte jenom Fabii nebo Oktávkou, zítra budete mít ideální den konečně dát jméno.
1: No a my pro dnešek tedy končíme. Užijte si večer a zítra zase pa čau.
0: Ahoj.
2: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
5: Když mobily?
6: Tak Mironet, klikni dvakrát.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.
15: Hit Radio. Let's go.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Zítra počítejme s novou dočasnou uzavírkou v Kaplici. Kvůli Oktoberfestu neprojedeme kolem radnice, a to od páteční 13. hodiny až do nedělního poledne. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré Pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dív do každého počasí. Dobré Pneu.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
6: Obec Čepřovice vás zve tuto sobotu od 16 hodin na pohádkový koncert. Těšit se můžete na hity z filmů Ledové království, Malá mořská víla, Kráska a zvíře, Tři oříšky pro popelku, Jak se budí princezny. Obec Čepřovice se těší na malé i velké tuto sobotu od 16 hodin. Pohádkový koncert aneb O čem zpívají princezny.
7: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
8: Chcete mít zelí podle svého? V Krouhárně zelí Roudné najdete čerstvé zelí k domácímu naložení. Zdravě, chutně, po vašem. Více na webu zpmalšeroudné.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 5 500 korun se od dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresů. Umožní to novely, které dnes vstoupily v platnost. Zítra a v sobotu proběhne v Praze a Brně ilegální sraz tuningových aut. Na něm účastníci historicky cíleně blokovali dálnice, kradli dopravní značky a používali pyrotechniku. V terénu budou proto policisté napříč celou zemí. Jejich mluvčí Violeta Canovsky.
10: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
9: Bezpečnostní opatření počítají s nejčernějším scénářem. Opatrní by měli být všichni řidiči. Úterní útok na základní škole u Slovenské Čadce má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit dívku, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka uvedené školy. Tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu v deblu na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou.
11: Každé počasí je krásné, když máte po ruce kousek poctivého nugátu. Sponzorem pořadu je Nugátovník.cz, vaše každodenní dávka sladké radosti.
9: V noci většinou oblačno, v západní polovině Čech postupně zataženo, ranní teploty 13 až 8, zítra rozdíl v teplotách i charakteru počasí. V západní polovině Čech více oblačnosti a chladněji, teploty kolem 20 a místy přeháňka. Ve zbytku území většinou polojasno, na východě jasno a teploty 20 až 24 stupňů.
12: Startuje hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti vám budeme hrát až do 21. večerní. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek přeju.

Survivor, Burning Heart, tohle je čtvrteční Hit Radio. Jestli vám tahle věc okamžitě nahodila tak nějak chuť začít běhat po schodech a nahoře vítězně zvednout ruce, tak to není náhoda. Burning Heart vzniklo pro Rockyho 4 a Survivor tak navázali na svůj obrovský úspěch z Eye of the Tiger. Mimochodem, Sylvester Stallone jim při psaní poslal scénář filmu, aby přesně věděli, jakou atmosféru má písnička mít. Takže jsme právě zvládli hudební trénink z 80. a teď úplně jiná nálada. Moby in this world. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Lord.

0: Nejprve Moby in this world a potom taky jeden pořádný návrat na taneční parkety přelomu tisíciletí. Tohle byl Precioso a Marvin Tell Me Why, jejich debutový single z roku 1999. Pomáhal dostat italský dance do celé Evropy a dostal se třeba i do německé top desítky. Za chvilku pokračujeme dalšími hity. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Až do 21. večerní vám hrajeme výběr toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Hit Radio.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Taky tohle vám hraje Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, Timbaland, One Republic, Apologize. Je zajímavé, že tahle písnička vlastně původně vznikla jako skladba skupiny One Republic, napsal jí zpěvák Ryan Tedder. A teprve potom přišla Timbalandova verze, která z ní udělala celosvětový megahit. A taky jeden z těch songů, u kterých stačí pár vteřin a okamžitě jste zpátky někde kolem roku 2007. My se teď vrátíme ještě o pár let dál, rovnou do 90. Němečtí Culture Beat, které určitě znáte hlavně díky Mr. Vain, jsou tady teď na Hit Radio s písní Pain No Mind.

0: Jojo, tohle vám v hlavě bude znít ještě dlouho. Trio a Dadada, německý minimalismus, který v roce 1982 dobil svět a podle dostupných údajů se ho prodalo kolem 13 milionů kusů, to je neuvěřitelné číslo. Písnička navíc dostala druhý život v 90. díky reklamě na jednu automobilku. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Z našeho hudebního archivu vám budeme hrát až do 21. večerní. Pro lepší náladu, užívejte.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
3: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
2: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
3: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
2: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
3: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
4: I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračujeme v tom nejlepším z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem a přeju pohodový čtvrtek. Hit Radio. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on.

uších máte Hit Radio, tohle byla Lean Rhymes s hitem Can't Fight the Moonlight. Písnička, která je neodmyslitelně spojená s filmem Divoké kočky. Zajímavé je, že ji napsala Dani Warren, jedna z nejúspěšnějších autorek popových hitů vůbec. Lynn Rimes navíc naspívala ve filmu Pěvecké party hlavní postavy, takže její hlas tam slyšíte mnohem častěji, než byste možná čekali. A teď ještě o kus dál do minulosti. Kim Wilde a její verze klasiky You Keep Me Hanging On. Tohle vám nabízí hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Ladíte Hitrádio, Armand van Helden a You Don't Know Me. Tohle byl na konci 90. opravdu obrovský klubový hit a v Británii se dostal až na první místo singlového žebříčku. Mimochodem, ten výrazný základ skladby si Armand vypůjčil z 80. Dance With You od Kerry Lucas. Ladíte Hitrádio Klasik, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, brouzdáme naším hudebním archivem, vybíráme pro vás to nejlepší od 80. až po ty největší hity milénia. A rozhodně bude se poslouchat i v těch příštích hodinách, těšit se můžete třeba na Erasure Always, to vám můžu slíbit. Hezký večer!
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: firma na zážitky.cz.

Čtvrteční večer trávíte s Hitradiem, Glemedeiros a Nothing's Gonna Change My Love For You. Zajímavé je, že Glennovi bylo teprve 17, když se s touhle písničkou dostal na první místo britské hitparády. A ještě zajímavější, vůbec nebyl první, kdo ji naspíval. Původní verzi vydal už o pár let dřív George Benson, ale celosvětový hit z ní udělal právě Medeiros. Z romantické 80-kové klasiky se teď v hudebním speciálu Hit Radio Classic přesuneme do roku 1994. Dvě jména, Vince Clarke a Andy Bell. Říká vám to něco? No, věřím, že ano. Erasure. Hrajeme od nich slibované Always.

0: realization that the whole universe was just like them forgot his troubly hose and began to wobble. This is Stanley Unwin Siny Hoffa with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Tohle je čtvrteční hit Radio Klasik, hudební speciál plný těch největších hitů minulosti. Wobble You, Pytel, možná jeden z těch názvů, u kterých si interpreta okamžitě nevybavíte, ale jakmile začne hrát, 90ky jsou zpátky během pár vteřin. Britská elektronická formace Wobble You nám dělala společnost a právě teď, no a spoustu dalších skvělých interpretů, hvězdných men a fantastických singlů pro vás máme i do těch příštích minut. Spoustu toho stihneme ještě do té aktuální hodiny, ale hit Radio Klasik, to nejlepší z minulosti, vám hrajeme až do 21. večerní. Pro lepší
2: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
5: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v pondělí fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Jupí, den zvířat je tu!
3: Jo, a kde?
2: V Zoo Hluboká.
3: A kdy?
2: V sobotu 3. října od 10 do 16 hodin. Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat. Těšte se na soutěžní stanoviště, výtvarnou dílnu, komentovaná setkání u nás, zvířat a další zábavu. Moc se na vás těšíme. Zoohluboká.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Pokračujeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Ještě 60 minut vám budeme hrát to nejlepší z našeho hudebního archivu. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Sisko a Tong Song, to jsme vám hráli na Hitrádiu. Je to jeden z těch hitů, kterých asi není potřeba dlouze vysvětlovat, o čem je. Píseň vyšla na přelomu tisíciletí a Sisko za ní pozbíral hned několik nominací na Grammy. To je to vůbec nejprestižnější hudební ocenění, které může interpret a jeho realizační tým na hudební scéně získat. A jestli jste na tom zaslechli něco povědomého z úplně jiného hudebního světa, no tak je to správně. Skladba totiž pracuje s motivem Lenoir Rigby od Beatles. Teď každopádně měníme dekádu i náladu. Glory Estefan a Miami Sound Machine, Rhythm is gonna get you. To je věc, kterou pro vás máme dál připravenou v playlistu Hit Radio.

Chris Rea, Looking for the Summer, písnička z jeho alba Abur G z roku 1991. Ten typický chraplavý hlas, který si s nikým jiným asi nespletete. Chris Rea hledal léto, Looking for the Summer. My pro vás hledáme ty nejlepší hity z našeho hudebního archivu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasika, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Rád vám to budeme i v příštích minutách. Rozhodně máme co nabídnout. Tak se pohodlně usaďte a příjemný poslech.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

čtvrteční Hit Radio Classic, hudební speciál plný nejlepších hitů z minulosti. Gabriel Out of Reach, velký hit z roku 2001, dohrál právě teď. Vznikl pro romantickou komedii Deník Bridget Jonesové a Gabriel za něj získala i nominaci na Brit Awards. Teď ovšem romantiku na chvilku odložíme a pořádně přidáme tempíčko. Stayin' Alive znáte samozřejmě díky Bee Gees a horečce Sobotní noci. Jenže v 90. ho vzali do rukou britští Entrance, přidali rap a taneční beat a jejich verze se dostala až na druhé místo britské hitparády. Entrance, Stayin' Alive na Hit Rádiu právě teď.

One Night in Bangkok, tohle byly Muraya Heat na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. My vám hrajeme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým a do konce hodiny tomu nebude jinak. Těšit se můžete třeba na Alice DJ, Back in My Life, taky Train Hey Soul Sister a do třetice slíbím Ace of Base, All That She Wants, může být? Snad jo. Tak hezký poslech a hezký čtvrteční večer z Hitrádia. Hitrádio. Hitrádio.

Je to tady velké grand finále hudebního speciálu Hit Radio Classic s tím dnešním datumem vydání. První říjnový den jsme vám dělali společnost a hráli to nejlepší z 80. 90. a taky výběr hitů milénia, tak doufám, že se líbilo. Zpátky budeme i v druhý říjnový den. Zase zítra úderem 18. pro vás budeme mít výběr toho nejlepšího z minulosti, toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Posloucháte Hit Radio, užívejte večer.

0: úsměv. Nechci ho znova pustit, už ne.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

in the bed as I'm greasy.

0: Jižní Čechy mají svoje rádio. Díky, že ho posloucháš. Hit Radio Faktor. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Staň se součástí nejlepšího éteru na jihu Čech
4: a vysílej s námi.
3: WhatsApp Hit Rádia Faktor
4: 724 883 596.
3: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.